Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš?

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Eskerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi na pořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolániová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčouského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla na přání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojjazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shaitin Lover nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brommova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne. Ona nestárne, ona
0: je pořád stejná
1: vlastně. To je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prima lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia si pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě ano. Jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si.
2: Konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem, v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmon. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, tak si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musel
3: na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím Oni, tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé jel metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, teda nebyl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, tak to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo, a to Bčko do divadla to stavili až
1: no, jako poslední. No, já jezdím většinou 22. mi totiž staví před barákem a v Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22. Že? Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Burakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že? V 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mi nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že? Tak jezdím zdarma, ale takhle říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím vlastně 10 let nebo kolik zadarmo, a je, ježišmarja, tak to byl jeden den, a druhý den to bylo jiný, to jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že? A řval to, že starýho pana Lábu se říkám, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovu, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04, anebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jako

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus, Patrik Rozenal. Vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu na nějakém festivalu.
5: Jo, sobotu, ano, v Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Borešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc, přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze všech lidí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: Je to šok.
6: Říká,
5: no, trochu šok, ale teď jako... někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka. Tak, nevím.
6: Ale je to, že dala požilová vozráta, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutní
3: Lábuse.
5: Nedovednost.
3: To asi všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu. plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky. Jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: Krásný. A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, to je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo prostě?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červené pokračování Karla Hegera, Farniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bylo asi ten si vymýšlel. Ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasový hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli Humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Bude to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrataček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, že to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila, bylo to v nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam v té vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo, no a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to a jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já rodil jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka velká pojezdy, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry, že jo? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byly do školy u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky. Tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co už jen jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína, to bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tuč hořovi.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu Nendera Českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je. Ano.
6: Jo, takže, je, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné.

0: a jsou pořád úžasné.
1: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovy.
2: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
3: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
4: Samozřejmě.
3: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
4: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, ale maďarsky.
3: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo. Chtěl zpívat.
4: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
3: No a kde je Benjo?
4: Jaký Benjo?
3: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
4: No my Benjo nemáme tady.
3: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
4: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodí, to ti nestačí.
3: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
4: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
3: Máte smůlu, no.
4: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
3: No prosím.
4: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
3: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
4: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
5: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ti dva imitovaní, pan Pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
1: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale Pivce jsem strašně miloval, pana Kováříka taky, a Pivec, já jsem četl jeho knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč Pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
2: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit ho, aby do toho šel,
1: no, to
2: nebo
1: trvalo.
2: S někým hrál.
1: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím Pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, na, kde pan Pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka z té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizi. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám, já se na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá zapednula zase. Já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec. Já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít toho Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A Pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
2: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěr před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse. A já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně, myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa, ocitáme se na živnostenském úřadu, už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně, já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně,
7: no.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne, víte? Já jsem nemyslel jako vaší daně, ano, já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně.
8: Ano. Tak to musíme si dozvědět.
7: No, tak podívejte ano. Se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavě si samozřejmě dám, no, když no, to říká jde. Jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, no. Takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule. Z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondiáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. No. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blondiák v naší rodině, já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No. Se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večere.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Sucho kvůli vysokým teplotám zasáhne další části Česka. Nad plavební komorou Štěchovice u Prahy se můžou malé lodě uvázat na novém plovoucím mole. Dnes čekáme slunečné počasí s tropickými teplotami do 38 stupňů. Je čtvrtek 30. července. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky chování ve volné přírodě, pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
2: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
0: Podle Trnky bude riziko platit i začátkem příštího týdne. Dělníci dokončili plovoucí molo nad plavební komorou Štěchovice jižně od Prahy. Dosud tam především malé lodě nebylo kde uvázat při čekání na proplutí. Do konce roku má vzniknout ještě jedno stání v dolní části komory pro lodě přijíždějící z opačného směru. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského budou práce dohromady stát zhruba 75 milionů korun.
3: Tyto náklady odpovídají vysoké náročnosti prací. Štěchovice jsou jednou z 9 plavebních komor na Dolní Vltavě, kde byla v uplynulých letech budována čekací stání, aby právě malá plavidla při vyčkávání nemohla být proplouváním velkých lodí ohrožena.
0: Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo taky pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
4: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem, a to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v Zoo Praha 28 mlžítek. Sport.
0: 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat s hraním hokeje v Zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku zase za tým Saipala Penranta. S vedením klubu se domluvil na ročním kontraktu. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvoří přehánky nebo bouřky z tepla, hlavně na Příbramsku. Nejvyšší teploty 34 až 37 stupňů, v Polabí až 38.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Silničáři pracují jako reniděs na D6 na 4. kilometru směr Vary. Mají zabraný jeden pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
5: A s láskou pro vás 4 minuty po 5. hodině. Jitro.
6: Dobré ráno.
5: Zamyšlená. Co se stalo?
6: A tak koukám, co se kde děje, že musím pořád sledovat.
5: A proč koukáš teda na mě? Se neděje vůbec nic, to je úplně norma. Čtvrteční norma.

0: Ve středních Čechách v Českém rozhlase. Dobré ráno, 5 hodin 12 minut.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
3: Jeho jízda byla impozantní.
5: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A bylo to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
3: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
3: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
4: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
3: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
0: Ano, přidáváme se i my ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. U Paula Anky musíme chvilku ještě zůstat. Vidím to tak na 2,5 minuty.

0: 5:17 při krásné ráno v naší společnosti. Doufám, že jste se do růžova vyspali. A že ne, že měsíc, no na nebi svítí, špatně se občas spí, to je fakt.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A to jsme ještě neměli celostředočeskou tropickou horkou noc. Pojďme k předpovědi pro dnešek, čtvrtek, vypadá to jak, ano, bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 35 až 38 a slabý proměnlivý, přechodně mírný vítr z jižních směrů.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: A za chvíli z našeho vysílání letní repríza Ahoj rádio pražské, takové vymazlené děti vám tentokrát představí své představy o tom, jak by měla vypadat a co by měla všechno umět nejlepší Barbína na světě. Mandraže, Hana Zagorová a Luna do půl česté do času zpráv.

0: byly doby, kdy Barbie byla číslo jedna. Nebylo nic, co by bylo lepší, ale vzpomene si ještě dneska někdo na panenku Barbie?
1: Taková holka, která nosí culík a má hustý.

0: drzewina, a ta ma szaty, jeden drzewinek, a ještě má bílý vlasy, je není živá.
1: Nemá kosti ani krev, třeba se neumí sama oblíkat.
2: 5,22 a půl, současné barbíny umí čurat a vy ji musíte i hlídat. Pamatuju si dobu, kdy byla kloubová barbína. A taky si pamatuju, a to bylo stejné období, kdy jsem chtěl být chirurgem, ortopedem. No, holka vydržela ten kloub mít jenom v provozu. Ani ne 24 hodin, sestra se mnou nebavila rok a půl.
3: Co tě

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: a Bailando. Pěkné ráno, za chvíli půl šesté a zprávy s Lenkou. Dneska je 37. 30. července, pozor, vyjíždí cyklohráček, vůz plný hraček, vůz plný balónků, vůz plný her, taky kol a samozřejmě s krásnou lokomotivou v čele. Hrají vedoucí budou součástí ČD Bar, ale Mimi Bar také k dispozici. A proč o tom mluvím? Odjíždí se z hlavního nádraží a vůbec poprvé do Tábora. No, ale za chvíli se k tomu ještě vrátíme.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Rodiče nově narozených dětí dostanou od nového roku o 50 tisíc korun více. Navýšení rodičovského příspěvku z 350 na 400 tisíc korun včera schválil Senát. Rodiče dvojčat a vícerčat dostanou od státu 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO tím narostou výdaje státu o zhruba 3,5 miliardy korun ročně. Senátoři zároveň vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci rodičovské podpory. Nový domov pro seniory postaví dělníci v Kralupech nad Vltavou. Má stát v lokalitě Mikovice nad vlakovou zastávkou a bude v něm 200 lůžek. Letos radnice připraví projektovou dokumentaci. Stavební práce mají začít v příštím roce. Český Brod plánuje rekonstrukci dvou náměstí, Husova a Arnošta z Pardubic. Radnice už má potřebné stavební povolení a brzy začne hledat firmu, která bude mít investici na starost. Práce by mohly začít příští rok. Náklady na přeměnu odhaduje radnice na 290 milionů korun. Část rozpočtu má pokrýt dotace. Rakovník hledá prodejce na vánoční trhy. Zájemci se můžou hlásit do 30. září na webu města. Za pronájem stánku zaplatí radnici 100 korun. Za den. Adventní program bude na tamním Husově náměstí od 29. listopadu do konce prosince. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a teploty můžou vystoupat až k 38 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D5, Plzeň, Praha, opatrně, za sjezdem na Mýto, kilometr 44, je tam hlášený požár auta, na místo vyrazili hasiči.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: Co nás čeká za chvíli za reportáž?
3: Tak si plavky pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
4: Já se koupat nemůžu.
3: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
0: No a než to změří, ty to rozvedeš. Tak pověz.
1: No, letní koupání právě může skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci ale teď přicházejí s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. Už za chvíli řekneme podrobnosti.
5: Zej,

0: 5.39 je aktuální čas, přeji vám dobré ráno, příjemné vstávání, no a aby vám nezaskočilo z toho, co budu vyprávět a zároveň, co pustím za reportáž. No, ono ne všechno je bezpečné, když se jdete vykoupat, tak na vás někdo musí dohlížet, tedy pokud jste menšího vzrůstu, dětském, máte svého zákonného zástupce, no vedou je to vždycky lepší, protože když je člověk sám, no, a sám u vody, ve vodě, není to úplně OK. Ale věřte tomu, nejste tam úplně sami. Myslím tím, pokoupání v rybníce, pokud vás začala svědět kůže a říkali jste si, jestli za to můžou sednice, tím pádem nebyli jste sami, možná byla ale příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku totiž pokoupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů, vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plužů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitu přímo ve vodě a první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, hodiny ukazují minutu po 6:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnešní předpověď velmi stručná, bude jasno, polojasno, 35 až 38 a vítr skoro foukat nebude.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Přidáváme skupinu Tichá dohoda, dorazí Michal David, kapela Bee Gees a s várkou čtvrtečních středočeských typů taky za chvíli i Denisa Hergeslová. Račte si vybrat, ale opatrně na sebe. Teploty pro dnešní den 35 až 38, tak ať se nám neuvaříte dřív, než vůbec vyrazíte na cestu.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku Konopiště se vrátíte v čase do doby gotických legend. Ve čtvrtek 30. července se tu návštěvníkům otevřou tajemné sklepy pod horním i spodním nádvořím, které rozezní temné dunění bubenické skupiny. Netradiční prohlídka nazvaná Tep gotických stínů spojí atmosféru středověku s energickou bubenickou show. Začíná v 17 hodin, místo si předem rezervujte. V muzeu pod Bezdězí se seznámíte s tvorbou mladého benáteckého výtvarníka Milana Honce. Jeho první samostatná výstava představuje obrazy na pomezí figurální malby a abstrakce, ve kterých se odrážejí osobní zkušenosti i témata generace Z. Uvidíte práce vytvořené akrylem a kombinovanými technikami. Ve čtvrtek 30. července se od 17 hodin koná komentovaná prohlídka přímo s autorem. Dobřížské kulturní léto nabídne hity, které proslavil Frank Sinatra. Britský zpěvák Gavin Schedges, pravidelný host legendárního londýnského klubu Ronnie Scott's, přiveze spolu s Otto Hejnic Bandem koncert inspirovaný atmosférou Las Vegas. Večer plný jazzových standardů a nestárnoucích melodií začne ve 20:30 na travnaté ploše před zimním stadionem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Dělníci dokončují nový most přes Tloskovský potok v Týnci nad Sázavou. Dnes čekáme slunečné počasí s teplotami do 38 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba tisícovka balení by už měla být k dispozici v lékárnách, pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
3: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato tisícovka balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
2: V místní části Krusičany v Týnci nad Sázavou na Benešovsku stavbaři dokončují nový most přes Tloskovský potok. Je širší než ten původní, aby po něm projela i větší auta a zemědělská technika. Výstavba mostu začala letos na jaře. Pokračuje starosta města Martin Kadrnoška z Hnutí STAN.
4: Ten most je kompletně nový, celý stál zhruba 6 milionů korun. Opět nám významně s financováním pomohla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Most je dokončený, už se může téměř použít. Dělají se poslední závěrečné finální úpravy, dokončuje se zábradlí a jakmile bude most skolaudovaný, tak se bude most používat.
2: V pražském Radotíně pokračuje projekt Korenci na podporu místních podnikatelů. Každý registrovaný obyvatel městské části dostal na jaře 1000 korun v podobě takzvaných korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Lidé, kteří dosud příspěvek nevyužili, budou mít poslední možnost zítra. Podle radnice je těchto lidí bezmála stovka.
1: Sport.
2: České hokejistky zahájily přípravu na listopadové mistrovství světa. Nový americký trenér Brian Idalsky se na kempu v Chomutově seznamuje s hráčkami. Mezi nimi nechybí ani opora Kristýna Kaltunková. Ta má po březnovém zranění speciální režim.
5: Teďka mám rekonvalescenci s kolenem, nechci nic uchvátat, mám tak nařízený od našeho týmového doktora z Ameriky a jsem hrozně ráda, že to tady všichni respektují. Já to taky respektuju, protože si myslím, že kdybych to uchvátala, tak nebudu moc dobrá ani tady na reprezentaci, že nebudu moc jít žádný turnaje. Takže s tomu dávám teďka ten prostor, který koleno potřebuje, teď už se vracím zpátky do tréninku a jsem připravená zase do toho vlítnout.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou zátěž teplem, v nížinách až velmi silnou. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Opatrně v Praze západ, na výjezdu z obce Chýnice, za zatáčkou směr Ořech. Po nehodě je tam motocykl.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
6: Slyšeli jste ve zprávách, už se o tom x dnů mluví, v Česku opět stoupají teploty. K 35, 38, zítra možná až ke 40. Za malou chvíli vám připomenu, jak se v tomto extrémním počasí vlastně chovat a jak si neublížit.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.
7: Telegram s adresou svět.

0: 6 hodin a 10 minut, volat nebudu, maximálně budu upozorňovat, protože to, co se do nás opět chystá ohledně počasí v průběhu dneška a zítřka a vlastně možná i v příštím týdnu, to je dost, to je pro každého dost. Co 30, ale 35, 38, takové teploty předpovídají meteorologové pro nadcházející dny, no a jak se vlastně v těch vedrech chovat? Kolegyně Žofie Nováčková byla u zdravotní sestry Edity Nigrinové z Neveklovska.
1: Nejlepší prevence je dodržovat pitný režim, a to opravdu důsledně. Nejvíc ohrožené jsou vlastně malé děti a seniori, protože ty nemají pocit žízně a pijí vlastně až když tu žízeň mají, což už mnohdy může být pozdě. Takže určitě dodržovat pitný režim. A další prevence je nevycházet na přímé slunce mezi 10, 11 až 15 hodinou. Používat ochranné prostředky, nějaký oděv, pokrývku hlavy, používat krém s dostatečně vysokou UV ochranou a vlastně pohybovat se ve stínu.
2: Takže když už ven přeci jenom musím, tak se natřít 50, vzít si čepici.
1: Přesně tak a nejlépe k vodě o víkendu, když to půjde.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Ale znáte to, je to jak do dubu. Opakovat. Naše sousedka z patra chodí neustále v pravidelných intervalech pro nákupy, za setkáním a je úplně jedno, jestli je minus 10 nebo plus 30. Sotva jde, ale jde. A ona říká, až to přijde, tak to přijde. Ale ještě by nemuselo, že ne? 6 hodin, 12 minut, za chvíli počasí, zelená vlna, dobrý den.

0: Pojedeme v 6 hodin 16 minut, než se dostaneme k točené zmrzlině.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jasno, skoro jasno, až 38 maximální teploty pro čtvrtek 30. července.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice Kuba Vodička má dneska službu. Vítej, ahoj.
2: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít dobré zprávy. Praha poměrně dobře průjezdná. Chvíli se zdržíte jen na příjezdu po D7 před letištěm, kde je kolona od Kněževsi z 3. kilometru, ale je to maximálně na 10 minut. A hustší provoz je už v Novopatské mezi sjezdem na Satelice a k Belsku, ale je to jen na několik málo minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
4: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Radní vysílání s vámi, pojďme se schladit hned po ránu a nabízí se točená zmrzlina. I když dali jste si někdy otázku, kolik na tom ten podnikatel vydělává peněz? No nějaké náklady se propočítávaly, nebo jinak. Každý podnikatel si svůj náklad umí správně, doufám, spočítat, aby vydělal. Ale abyste měli aspoň nějakou názornou představu, kolik to je, pojďme do roku 1988 archivu Československé televize.
1: Zmrzlina není mezi potravinami rozhodující artikl. Je to, řekněme, mražený výrobek pro osvěžení. Ale nevěřili byste, jak může přispět k ekonomice obchodní organizace. Jen považte, že z jedné koruny je čistý zisk 50 haléřů. Tím spíše nás zajímá, proč bývá v prodeji pouze jeden druh zmrzliny. Naši turisté, kteří vyjíždějí za hranice všedních dnů, bývají překvapeni a přímo nadšení, kolik všude se prodává druhu zmrzliny. Je to proto, že byste si nechtěli přidělávat práci?
2: Ne, to bohužel ne, to bychom byli špatní obchodníci.
1: Tak nemáte dostatek suroviny?
2: Nemáme dostatek surovin.
1: Tak v čem to tedy je?
2: Je to v podstatě v tom, že máme výrobníky zmrzliny pouze z dovozu z NDR, kde je možnost vyrábět pouze jeden druh zmrzliny, takže zákazník má možnost zakoupit pouze tu zmrzlinu, která v tom výrobníku je, na nejvýš dva druhy, to znamená, že si mohou koupit na nejvýš zmrzlinu míchanou.
1: A to nejde, abyste to z toho výrobníku vyndali, dali třeba do nějakého zásobníku do mrazícího pultu?
2: Ne.
0: Ne, nejde to, nejde to. Vidíte, to jsou neduhy takových těch cukráren před rokem 89, no, třeba se to zlepšilo. 6,22,5, to, že vysoké teploty dokáží zamotat pěkně mozek, o tom něco své ví i Josef Laufer. Pojďme se ho připomenout v jedné z jeho prvních písniček vůbec. A myslím, že budete dost překvapení.

že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes v 10 hodin 39 minut odjíždí z hlavního nádraží v Praze mimořádná souprava cyklohráčku, která bude vůbec poprvé v historii směřovat směr jižní Čechy, i když jak se to vezme, pásma spojují. Pražská integrovaná doprava se totiž dostala až do Tábora. Tak nejen pit point, ale taky cyklohráček s vámi cestujícími.
1: Sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Senát schválil úpravu superdávky. Nově budou mezi zranitelné skupiny patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let na místo do 7. Další změnou je úprava výpočtu podpory na bydlení, která se bude určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Změny státní sociální podpory jsou součástí novely o růstu rodičovského příspěvku. Ta teď čeká na podpis prezidenta. Desítky milionů korun zaplatí Kladno za prázdninové opravy mateřských a základních škol. Dělníci tam vyměňují například střešní krytinu, malují učebny nebo pokládají nové podlahy. Za celý letošní rok pak magistrát investuje do úprav školských zařízení přes 136 milionů korun. Benešovská radnice chystá proměnu Husova náměstí. Novou podobu může ovlivnit i veřejnost. Pomocí online dotazníku na internetových stránkách radnice se lidé můžou k návrhu vyjádřit do 23. srpna. Práce mají začít příští rok. Na obchodním náměstí v Praze 12 bude nový lékařský dům. Vznikne přestavbou zastaralé městské budovy. V pavilonu bude 8 ordinací praktických lékařů a 2 pracoviště specialistů. Radnice teď chystá projektovou dokumentaci, za kterou zaplatí 1 milion korun. Práce začnou v příštím roce a skončí v roce 2028. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a teploty můžou vystoupat až k 38 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nadměrný náklad vyrazil na cestu na dálnici D4, teď by měl být na 60. kilometru a jede dál směr Písek. Porouchané auto a zdržení na D5 na 13. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Opatrně i na 117. Žebrák za dálnicí, nebo vlastně ve skutečnosti pod dálnicí u podjezdu, tam je ta okružní křižovatka, tam osobní auto srazilo cyklistu a v Praze dočasně neprojedete Zenklovou ulicí. Neprojedou tramvaje ani auta. Na místě složky záchranného systému na úrovni pod Vlachovkou po nehodě osobní auto, motocykl a tramvaj.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Takže v důsledku nejezdí tramvaje Palmovka Kobylisy, je zavedena náhradní autobusová doprava X10. Popojedem.
1: Denní stacionář může rodičům usnadnit péči o handicapované dítě. V Praze je ale takových zařízení stále málo. Další by proto mělo vzniknout na Zahradním městě. A kdy to bude, to řekneme už za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6.41, Český rozhlas Střední Čechy. Za chvíli šine jistný. Teď další informace, další zprávy. Tentokrát zavítáme do hlavního města. Nový denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením by mohl vzniknout na Zahradním městě v Praze 10. Výstavbu připravuje městská část a magistrát. Podobných zařízení je v hlavním městě stále málo.
1: Rodinám, které by nový stacionář mohly využívat, pomáhá například Spolek rodičů péče bez překážek. Jeho členové se sami o handicapované děti starají. Podle spoluzakladatelky spolku Jarmily Neuwirthové se mladí lidé v takových zařízeních lépe socializují.
2: Mladí lidé jsou součástí kolektivu, mají možnost socializace a změny prostředí. Často je pobyt v denním stacionáři doplněn různými terapiemi, například muzikoterapií, fyzioterapií, kanisterapií nebo artterapií i pobytem venku.
1: Zatímco jsou děti přes den ve stacionáři, rodiče můžou jít do práce, nakoupit anebo si třeba jen odpočinout. Nový stacionář by měl vzniknout v areálu mateřské školy Chmelová. Podle mluvčího Prahy 10 Jana Bruna Tropa ho budou moci využít zejména rodiny z okolí.
3: Nový stacionář má zajistit odbornou péči a bezpečné prostředí pro klienty s kombinovaným postižením a zároveň přinést rodinám lepší dostupnost služeb. Projekt je plánován v souladu s komunitním plánováním a potřebami obyvatel Prahy 10.
1: Kapacity se pražský magistrát snaží navyšovat, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Před rokem jsme například otevřeli ve spolupráci s organizací Dobromysl nový denní stacionář v Blahovicích. Předtím jsme rozšířili kapacity denního centra Paprsek o nové prostory ve Vlkovicích, kde poskytujeme také i pobytové a odlehčovací služby, a v září otevřeme další stacionář na Opatově.
1: Praha 10 teď připravuje projektovou dokumentaci. Hlavní město se bude podílet na financování výstavby. Ta by mohla začít do 2 let. Z Prahy Mikuláš

0: 6.46.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavle Karasi, co to horko? Bude ho hodně? Bude ho dost?
2: To vedro bude úctyhodné, nic. Ten vzduch nebude úplně suchý. Při těch přehánkách a bouřkách se nám samozřejmě ta vlhkost zvýší, takže se můžeme dočkat i toho nepříjemného pocitu dusna, o kterém jsme už několikrát mluvili.
0: No ale to teprve přijde. To bude v pátek, v neděli, ale dneska ve čtvrtek. Nejvyšší teploty 35 až 38 a bude jasno až polojasno.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Výrazné problémy aktuálně čekejte v Zenklově ulici směrem do centra. Za křižovatkou s ulicí pod Vlachovkou se řeší vážná nehoda tramvaje s osobním autem a s motorkou. Zenklova ulice je v tuto chvíli neprůjezdná. Kolony začínají už od Koblického náměstí, místo je potřeba objet buď to přes Trojskou ulici, a nebo přes Davídkovou, ale na objízdných trasách už se provoz také velmi zahušťuje. Jinak je provoz obecně po Praze poklidnější, zdržíte se na D7 před letištěm, kde je kolona na 10 minut a pomalu se jede už na Štěrboholské spojce od Běchovice a k Průmyslové, ale i zde zdržení maximálně 10 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 6.52 Olympik. Dneska po 13. hodině letní repríza. Alex a host a dnes s Helenou Vondráčkovou. Ať zůstaneme v našem kraji s naším vysíláním a taky se šíleně smutnou princeznou. Koukáte?
1: Jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak, a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka, a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Dnes odpoledne poslouchejte naše vysílání.

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. Městský úřad nebo infocentrum v Praze 3 budou dnes a zítra kvůli horku otevřené o hodinu déle. Dnes čekáme slunečné počasí s teplotami do 38 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova anebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září.
3: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
4: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
3: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
5: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
3: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Praha 3 prodloužila otevírací dobu některých svých úřadů. Lidé se budou moci ochladit v klimatizovaných prostorách radnice v Seifertově ulici nebo na Havlíčkově náměstí, anebo taky v infocentru v ulici Milešovská. Budovy zavřou dnes a zítra až v 19 hodin, říká starosta městské části Michal Vronský z TOP 09.
6: Vlny veder jsou stále častější a intenzivnější. Chceme proto, aby lidé na Praze 3 věděli, kam se mohou přijít ochladit a kde najdou bezpečné zázemí. Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím.
2: Lidé se budou moci ochladit třeba taky v Národním památníku na Vítkově. Seznam klimatizovaných prostor je k dispozici na webu radnice Prahy 3. Mezi panelovými domy v ulici Žižkova ve Voticích na Benešovsku je nové odpočinkové místo. Dělníci tam vysázeli nové stromy a keře. Vybudovali dětské hřiště a taky altán k posezení, říká nezávislá místostarostka Votic Jaroslava Pokorná.
7: Z tohoto projektu mám radost. Vznikla moc hezká odpočinková zóna nejen pro malé děti a jejich maminky, ale i pro seniory. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Wangovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 6-1, 3-6 a 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Darderim.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou zátěž teplem v nížinách až velmi silnou. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Dálnice D6, Vary Praha za sjezdem na Jeneč a Unhošť, Kladno, 5,5 km, kolize dvou aut, blokují levý pruh, jsou tam i vyteklé kapaliny, opatrně, brzdí se v zatáčce, na kilometru 7 zpoždění 10-15 minut, kolona na sedmičce od Středoklu k 4. kilometr v Praze, důležitá informace, uzavřena Zenklova ulice pod Kobylským náměstím. U křižovatky s ulicí pod Vlachovkou se srazila tramvaj, osobní auto a motorka, tramvaj mimo koleje, jde o vážnou nehodu, tak uzavírka potrvá. Náhradní trasa Střelničnou, Davídkovou nebo Libereckou a nebo radši metrem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
8: Pozvánka na cyklohráček do Tábora, ta už byla učiněna. Mohu připomenout, dnes po 10. z hlavního nádraží odjíždí cyklohráček směr Jižní Čechy, protože i tam se rozšiřuje pražská integrovaná doprava. Taky tam bude pit point, tak v průběhu dopoledne, nebo poledne vlastně, vlak odjíždí chvilku po 10. hodině z hlavního nádraží, tak v Táboře bude o hodinu a půl později, dejme tomu. Můžete vyřídit cokoliv. Všechny otázky dostanete, zároveň kvalitní odpovědi. Zkuste se případně podívat i na stránky pit.cz pro přesnější informace o tom, jak dál se rozšiřuje síť Pražské integrované dopravy. Popojedem kapela Turbo a Vítě Vávra. Dobré ráno.

0: Citronová holka a Vítězslav Vávra zhořkne každému, nebo tak skříží se úsměv, kdo potřebuje využít tramvajovou dopravu mezi Palmovkou a Kobylisy a nechce jít pěšky. Problém? Od rána zastavený provoz tramvají právě mezi Palmovkou a Kobylisy. Důvodem je dopravní nehoda. Omezení se týká linek 30 a 24. Mezi Palmovkou a Kobylisy buď jezdí náhradně autobusová doprava X10. Doufám, že jezdí v pravidelném intervalu. Máme ranní špičku, tak kdyby to vázlo, omlouváme se předem s dopravním podnikem. Trojka a 24 jsou odkloněné přes náměstí Republiky, Štrasmajerovo náměstí, výstaviště Trojskou na Kobylisy. Desítka je od centra ukončená na Palmovce, objede Palmovku a pojede zase zpátky. Tak šťastnou cestu, jinak přesné informace taky na stránkách dopravního podniku.
1: Region Express.
0: Jedeme dál. V rámci Region Expressu nabízneme informace k Petřínské lanovce v Praze. No, po několika leté rekonstrukci, ani ne, to nebyl ani rok, opět se zkrátka rozjede s cestujícími. Jo, vlastně ano, po několika leté už se dá i říct, protože vlastně byla zastavena ten její provoz dřív, tak to se omlouvám, Krištof Jiřík už tady kýve. No, ptám se na změny cen jízdného, protože co si jsem slyšel, přečetl a nevím, co je přesně, tak přeju dobrý den a ptám se, kolik tedy za tu lanovku zaplatíme?
2: Dobrý den. Jednorázová papírová jízdenka zdraží ze současných 60 korun na 100. Pokud si ale cestující koupí elektronicky v aplikaci PID Lítačka, tak zaplatí o 10 korun míň, tedy 90 korun. Zmínit je ale potřeba, že tahle jednorázová jízdenka zahrnuje jen jednu cestu, takže dolů se svezou jen cestující, co si koupí dvě, nebo co mají dlouhodobý časový kupon. Pro lidi s dlouhodobými kupony pražské integrované dopravy se totiž nic nemění. Ti budou moct lanovku dál využívat v rámci svého předplatného zdarma. Nový tarif schválili pražští radní a platit začne od 1. září.
0: Aha, takže stovku nahoru a stovku dolů. No, to je kauf. To město k tomu zvýšení přistoupilo vlastně proč?
2: Jde o to, že město lanovku už nebere jako součást MHD, ale spíš jako turistickou atrakci. Na lanovce už od roku 2021 proto neplatí třeba 30-minutové nebo 90-minutové jízdenky, co ale zůstane jsou celodenní nebo třídenní jízdenky, zmíněné dlouhodobé kupony a také Prague Visitor Pass.
0: Ještě něco pro běžného cestujícího, nějaká změna?
2: Nově bude možné koupit speciální jednorázovou jízdenku přímo v aplikaci PID Lítačka. Praha tím chce postupně omezovat papírové jízdní doklady. Automaty u lanovky ale zůstanou a lidé budou moct dál platit kartou i hotově. Změní se taky provoz mezi stanice Nebozízek, při cestě dolů směrem na újezd, tam lanovka už nezastaví. Cestující budou muset nejdřív vyjet nahoru na Petřín a až potom pokračovat dolů.
0: Aha, tak to mají za 200, počítám-li správně. No a kdy se svezeme, nebo svezou ti, kteří přijedou navštívit hlavní města? A bude lanovka po rekonstrukci přístupnější třeba pro vozíčkáře nebo rodiče z kočárky?
2: Zkušební jízdy nových vozů už probíhají a provoz s cestujícími se očekává v září, pokud ho povolí drážní úřad. Samotná rekonstrukce se ale týkala hlavně kolejí, technologií a vozů. Budovy stanic zůstávají z velké části původní, takže například dolní stanice zatím nebude bezbariérová. Praha plánuje další úpravy v následujících letech, kdyby měly přibýt výtahy.
0: Krištof Jiřík, děkuji za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Nevím, co je na tom pravdy, ale říkávávalo se, že na lanovku v zoo a lanovku na Petřínce chodilo pracovat za trest. Je to pravda nebo ne? To nejsme na lovu, ale někde jsem četl, že ano.

0: V dobách největšího sebepoznání jsem se rozhodoval, čím se budu živit. Bylo mi nějakých 9-10. Úplně ucelenou představu o životě jsem neměl, ale bylo období, kdy jsem zkrátka chtěl být chirurgem, což jsem si vyzkoušel o Vánocích téhož roku, myslím, že 9 mi bylo. Sestra získala od Ježíška kloubovou barbínu. Tak jsem hned operoval, už jsem rovnou věděl, že budu ortoped. No, nedopadlo to dobře, barbína zemřela a sestra mě zavrhla. Takhle to bylo. Mimochodem o barbínách to bude už za chvíli v rámci letní reprízy. Ahoj rádio.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Horko jako blázen, až 8:30 a obloha vymetená. Tak se na to připravte, vyvětrejte, zavřete, utemujte a poslouchejte rozhlas. Děkujeme.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pojďme se podívat na silnice, jak to aktuálně vypadá. V tuto chvíli v 7 hodin a 21 minutu. Kuba Vodička.
2: Hezké ráno. Neprůjezdná je stále Zenklova ulice u Vlachovky, kousek pod Kobylským náměstím. Obousměrně se nejezdí po vážné nehodě tramvaje s osobním autem a s motorkou. Objízdné trasy vedou buď to přes Střelničnou a Davídkovou ulici, případně přes ulici Trojskou. V obou případech ale na objízdných trasách čekejte už poměrně silný provoz. Na příjezdu do Prahy po D6 se řeší za sjezdem na Jeneč. Na kousek za 6. kilometrem hned dvě dopravní nehody. První je v levém o pár set metrů, dále je druhá nehoda v pravém pruhu. U obou nehod už jsou hasiči. Kolona z 9. kilometru na 20 minut. Provoz vázne také na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony čekejte od sjezdu na Lochkov v opačném směru od D5, je to až na 15 minut. A popojíždí se stále také na D7 před omezením u letiště. Zastavíte se za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a je to na 10 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: byly doby, kdy Barbie byla číslo jedna. Nebylo nic, co by bylo lepší, ale vzpomene si ještě dneska někdo na panenku Barbie?
1: Taková holka, která nosí culík a má husu.

0: drobiny, a to má šaty, jeden žebínek a ještě má bílý vlasy, že není živá.
1: Nemá kosti ani krev, třeba se neudělá.

0: čtvrtek 30. července, dnešní počasí horko, moc horko. Až jsem se zapotil, a to jsem to ještě neřekl. Až 38, tvůj 38.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Jak už jsme zmiňovali v našem vysílání, Zenklova ulice v Praze je kvůli nehodě pod Kobylským náměstím obousměrně uzavřená. Srazila se tam tramvaj, motorka a osobní auto. Jeden člověk při vážné nehodě zemřel. Na místě je vykolejená tramvaj a není jasné, kdy se povede provoz obnovit. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Tramvajové linky 3 a 24 pojedou odklonem přes náměstí Republiky a Výstaviště. Linka 10 z centra končí na Palmovce. Horní část linky spojuje sídliště Ďáblice a vozovnu Kobylisy. Vysoký újezd na Berounsku připravuje stavbu budovy pro druhý stupeň základní školy, který ve škole doteď nebyl. Jestli obec nechá nový objekt postavit, záleží na tom, zda se jí podaří získat potřebné finance. Odhadované náklady jsou 120 milionů korun. Kapacita školy by měla být 540 žáků. Nové strašecí na Rakovnicku vyměnilo kontejnery na textilní odpad. Tvar starých nádob byl totiž podle některých tamních obyvatel nepraktický. Radnice taky přidala dvě nová sběrná místa. Jde o Topinkovu ulici a Rakovnické sídliště. Celkem je ve městě 7 kontejnerů na použité oblečení. Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo taky pro návštěvníky. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a teploty vystoupají až k 38 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Dálnice D6, 5,5 km směr Praha, po nehodě dvě auta, z jednoho se začíná kouřit, čeká se na hasiče, buďte opatrní. Další informace přichází z dálnice D4, kolem 15. kilometru mělo by tam být ve směru Strakonice odstavené auto. A Zenklova ulice v Praze aktuálně hlásí uzavřeno. Slyšeli jste i ve zpravodajství, tramvaj vykolejila, takže nejezdí se, stojí to tam, to tragická nehoda. Další informace dodáme do zpráv v 8. A ještě jedna informace z Prahy, Želivárna.
3: Tohle je dobrý den, já jenom, že na Praze na křižovatce Vinohradská a Jana Želivského nefungují vůbec semafory, začíná tam být pěkný chaos.
0: To? Tak jo.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Spíš se hodilo, to vám pěkně děkujem a přidávejte případně i vy další poznatky, co vidíte kolem sebe, kudy to nejede, do zelené vlny kolegům žádné ranní kafíčko. Hezky do práce, 800 553 553.
1: Před Štěchovickou přehradou na jih od Prahy vzniká další takzvané parkoviště pro krátkodobé ukotvení malých lodí. Proč ho dělníci staví a kdy bude hotové, řekneme za chvíli.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

Ale plnou informací o počasí už za chvíli Pavel Karas. Teď 7.39 a slíbené téma. Malé lodi budou moci bezpečně proplout přes přehradu Štěchovice na Vltavské kaskádě. Při čekání teď před plavební komorou je zatím kapitáni neměli kde uvázat, kvůli tomu tam dělníci na jedné straně vybudovali molo. V opačném směru musí ještě kvůli ukotvení lodí postavit železobetonovou

0: Zeď.
1: Plavební komoře Štěchovice je loď a z komory se vypouští voda. Plavidla zde překonávají rozdíl až 20 metrů.
2: Ty vrata jsou jedny z nejvyšších, které můžete v Evropě vidět.
1: Říká stavbyvedoucí Martin Blažek.
2: Kapitán, když připluje plavební komoře, bude moci počkat na tom čekacím stání, kde se uváže a nebude muset kroužit mezi tím, co se komora připravuje. Horní čekací stání je na klidné vodě, tam jen plovoucí molo. Dolní stání je navrženo jako železobetonová zeď, obložená kamenem.
1: Ředitelství vodních cest v posledních letech už na Vltavě několik čekacích stání vybudovalo. Podle zástupce ředitele a vedoucího oddělení strategických projektů Jana Bukovského jsou ve Štěchovicích těžší podmínky pro stavbu.
3: Čekací stání v dolní vodě je stavebně podstatně náročnější. Přímo na výjezd do plavební komory navazuje skalnatý svah. Tam práce ještě probíhají.
1: Obě čekací stání bude spravovat státní podnik Povodí Vltavy, potvrzuje mluvčí organizace Pavlína Mertl.
4: Správa nového zařízení bude spočívat především v zajištění bezpečného provozu. Nové čekací stání přispěje k bezpečnějšímu stání lodí při čekání na proplavení.
1: Všechny stavební práce by měly skončit na konci roku. Celkové náklady jsou zhruba 75 milionů korun. Ze Štěchovic Dominik Kučera, Český rozhlas.

0: Skupina Ace of Base v ranním vysílání a zanedlouho 7:45. Pěkné parné na Kavčí hory.
1: Přeju pěkné ráno.
0: Máme ho parné, máme ho tropické vůbec někde už teď po ránu?
1: Tak ty teploty samozřejmě se už pohybují kolem 20 stupňů Celsia. Ta tropická noc ještě dosažena nebyla, ale v těch následujících dnech samozřejmě teploty budou zůstávat celou noc nad 20 stupni. Co nás ale čeká, je rozhodně tropické odpoledne, kdy se teploty budou dostávat nad 35 stupňů Celsia.
0: Jo, to myslím, že bude jeden herec z Y-ky moc rád, totiž včera v Humoriádě řekl toto.
2: Humoriáda.
3: Jaké je léto?
4: Krásné.
3: Jo?
4: Ano.
3: Proč?
4: Protože je vedro a miluji vedro.
3: Fakt?
4: No strašně.
3: Jak moc?
4: Moc, tak moc, že ani se tě rozteču za chvilku štěstí.
0: Až se rozteče Jiří Lábus před Y-kou, při jakých teplotách to bude?
1: Bude to při teplotách mezi 35 a 38 stupně Celsia. Dnes bude celý den jasno, polojasno. Foukat bude slabý, proměnlivý, místy mírný jižní vítr do 5 metrů za sekundu.
0: Máme taky připravenou tropickou předpověď pro noc na zítřek a zítra přes den stále trvá to, že ta 40 bude atakována.
1: Je to velmi pravděpodobné, v noci nás čeká málo oblačnosti, ale přechodně může být oblačno a minimální teploty budou klesat na 22 až 19 stupňů, takže ta noc na pátek už bude na řadě míst tropická, no a zítra teploty vyšplhají na 36 až 39 a výjimečně se můžou dotknout i té 40. A bude zase jasno, polojasno, večer od západu bude oblaku přibývat a postupně se v západní polovině kraje ojediněle přidají přehánky nebo bouřky.
0: Co víkendové dny a ta informace, o kterou jsem zavadil, teda jestli to není kachna v pondělí další ještě vyšší tropy nebo tropy, které budou zase s tou skoro 40.
1: Je to přesně, jak říkáte, Honzo, na víkend se nám mírně ochladí, takže v sobotu odpolední teploty mezi 30 a 33 stupni. Od západu se na většině území dočkáme přeháněk a místy i bouřek. No a v neděli pak odpolední teploty mezi 28 a 31 stupni. To už těch přeháněk a bouřek bude o poznání méně. Budou se vyskytovat spíš výjimečně a zase bude převládat polojasno nebo skoro jasno. No a jestli se naplní ta předpověď, tak ještě v pondělí se dočkáme výrazného oteplení a dosažení až 39 stupňů Celsia.
0: To se ještě případně přepočítá a zmíníme si to samozřejmě hned, jak to bude na 100% potvrzeno. No tak mnohokrát děkuji za informace. A propos, když vás mám u telefonu, kamarádka vyjela na dovolenou na Dunaj. Daleko nedojela. Byli na výletní lodi a skončili v Bratislavě. Co to?
1: No je to pravda, máme sucho a samozřejmě i v řekách teče podstatně méně vody, než bývá zvykem a hladina Dunaje je vlastně na velmi nízké úrovni, historicky řekl bych nejnižší, co jsme kdy zaznamenali.
0: Takže ani Gabčíkovo moc nepomohlo. No, vody je všude málo, v těch našich řekách dneska vlastně, dá se říct, asi to budou potoky jenom, nebo potůčky.
1: Tak co se týká těch přeháněk, tak dneska to bude spíš výjimečná záležitost a bude to častěji na jihu České republiky. Už teď po ránu se v Novohradských horách objevila ojedinělá slabá bouřka. Víc přeháněk dorazí právě během pátku a soboty, no a uvidíme, jak se situace zlepší. Nicméně to teplé počasí bude pokračovat a těch srážek v následujících dnech moc nečekáme. Ty přeháňky bouřky budou spíš lokální záležitostí a rozhodně nemůžeme čekat, že by se ta situace na našich řekách nebo vůbec v přírodě s tou vlhkostí zlepšila.
0: Kde jsme začínali, tam končím já, to znamená, připomenu jenom dnes, jestli mám poznamenáno správně, 35 až 38, jasno, polojasno, tak ať se neuvaříme, ani vy na Kavčích horách, děkujeme.
1: Moc krát děkuju a přeju krásný den.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Hezké ráno, jak už jsme slyšeli ve zprávách, mohu potvrdit stále neprůjezdná Zenklova ulice u Vlachovky pod Kobylským náměstím po vážné nehodě. Tramvaje s osobním autem a s motorkou, osobní auta objíždějí místo, buď to přes Střelničnou ulici a následně přes Davidkovu k Zenklově dolů k Bulovce, případně se auta vydávají přes Trojskou ulici, kde se ale tvoří už před Trojským mostem poměrně dlouhé kolony. Problémy jsou pak hlavně na příjezdech do Prahy. Na příjezdu po D6 se řeší za sjezdem na Jeneč hned dvě dopravní nehody, kousek za 6. kilometrem, jedna nehoda je v levém pruhu o kousek dále, druhá nehoda v pravém pruhu. Kolona narostla už zhruba na 10. kilometr, zdržení 25 minut. Pomalu se jede stále i na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Zastavíte se už za sjezdem na Středokluky, kousek před 4. kilometrem, je to na 10 až 15 minut. A pomalu pojedete ještě na okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou jak od Lochkovského tunelu, tak od D5, je to až na 15 minut.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
5: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: No, aby se nám ty králíci do toho vešli. No, ale popojedem. Obrátíme list. V 7.51 přichází Marek Ztracený, po něm Petr Jungmann, půjdeme do minulosti a pak Španělsko, Enrique Iglesias, Bývičů, doprovod do času zpráv v 8. Honza Macon přeje dobrý den. Uf, je mi horko už teď.

0: habit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právě jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
6: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
5: Jeho jízda byla impozantní.
7: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
5: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
6: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
5: Na olympijském tatami v chrámu Juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
6: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
5: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.

0: Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na Středočeské kulturní leto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Lidé by podle záchranářů ve Vedrech neměli přeceňovat své síly a měli by dodržovat pitný režim. Při nehodě tramvaje, motorky a auta v pražské Zenklově ulici zemřel člověk. Doprava je omezená. Dnes čekáme slunečné počasí s teplotami do 38 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku pokračuje vlna veder. Podle předpovědi meteorologů můžou dnes odpolední teploty dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, dodává mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová.
3: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
2: Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylským náměstím je obousměrně uzavřená Zenklova ulice. Jeden člověk na místě zemřel, tramvaj vykolejila. Dopravní podnik proto zavedl náhradní autobusovou dopravu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka bude uzavírka ulice trvat několik hodin.
4: Od 6 od rána zasahujeme na Zenkově ulici v Praze 8, kde se stala dopravní nehoda. Jedna osoba na místě bohužel zemřela, jednalo se o řidiče osobního auta.
2: Tramvaje číslo 3 a 24 jezdí odklonem přes náměstí Republiky a Výstaviště. Linka 10 z centra končí na Palmovce. Severní část linky spojuje sídliště Ďáblice a vozovnu Kobylisy. V místní části Krusičany v Týnci nad Sázavou na Benešovsku stavbaři dokončují nový most přes Tloskovský potok. Je širší než ten původní, aby po něm projela i větší auta a zemědělská technika. Výstavba mostu začala letos na jaře a vyšla zhruba na 6 milionů korun. Sport. Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaji elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
5: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, aby hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
2: Kouskovou dnes čeká první odpal po 11:30 dopoledne. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne čekáme silnou až velmi silnou zátěž teplem, nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Aktuálně pozor, na okruhu 23. kilometr.
7: Dobrý den, já bych měl upozornění, týká se to pražského okruhu, týká se to D0 ve směru na D5, exit Plzeň, tak bacha na to v tom SIčku, ono se to líp definovat nedá, v tom SIčku je kus pneumatiky, kus balónu z kamionu, z návěsu, policie jde na místo.
6: Děkujeme za informaci, přidávám již řečené třeba o nehodách před Prahou na dálnici D6, jsou tam dvě. A pozor i na nehodu na Vinohradské ulici ve směru do centra na úrovni Hagiboru, dvě auta v sobě. O Zenklově ulici víte, uzavřeno, neprojedete, tramvaje jezdí odklonem a místem projíždí náhradní autobusová doprava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Pavel Bobek, Karel Gott, Tomáš Klus, Tamara Klusová, Martin Písařík, Macík a taky Lenka Vokatá. Taková hudební nálož, nálož hudební, mluveného slova a informací nejen o počasí. Do půl deváté.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem. Zvonil

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Ranní vysílání, pěkné ráno, ano, usmívejte se, vyvětrejte si teď, než bude pozdě.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pavel Karas mi řekl v předchozí hodině, jak začínáme dnešní den a kam se můžeme dostat.
2: Přeju pěkné ráno, tak ty teploty samozřejmě se už pohybují kolem 20 stupňů Celsia. Ta tropická noc ještě dosažena nebyla, ale v těch následujících dnech samozřejmě teploty budou zůstávat celou noc nad 20 stupni. Co nás ale čeká, je rozhodně tropické odpoledne, kdy se teploty budou dostávat nad 35 stupňů Celsia.
0: No to není všechno. Jak dál? 35?
2: Bude to při teplotách mezi 35 a 38 stupně Celsia. Dnes bude celý den jasno, polojasno. Foukat bude slabý, proměnlivý, místy mírný jižní vítr do 5 metrů za sekundu.
0: Tak děkujeme, přesně, jaký je výhled ohledně počasí a zdali ta 40 padne, nepadne, nebo jestli se alespoň bude atakovat. To si řekneme ještě ve 8:45.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Ze Zenkovy ulice po vážné nehodě pod Kobylským náměstím už se podařilo obnovit tramvajový provoz v obou směrech. Provoz automobilů pro automobilovou dopravu je obnoven zatím jen směrem z centra. Směrem do centra ještě probíhá čištění silnice, tedy směrem do centra pod Kobylským náměstím stále neprojedete. Možno k objížďce využít Střelničnou a Davídkovou ulici, případně Trojskou. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po D6. Za sjezdem na Jeneč na 6. kilometru se řeší nehoda dvou aut v levém jízdním pruhu, kolona z 10. kilometru stále asi na 20 minut. Pomalu pojedete stále na Pražském okruhu v obou směrech, kde jsou kolony před sjezdem na Ořech. Kolony jsou směrem na letiště už od Lochkovského tunelu směrem na D1 od D5, zdržení 10 až 15 minut. A pomalu pojedete v celé Novopatské před sjezdem do Kbelské. Kolona už narostla na Pražský okruh, kde 11, zdržení 25 až 30 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: dnešním čtvrtečním ranním vysílání jsme vám taky prozradili, jak je to s tou točenou zmrzlinou, jaké jsou náklady, výnosy, kde byly jaké problémy koncem 80. let s nedostatkem zmrzliny a vůbec proč bylo dostatek zmrzliny jen ve dvou variantách, to maximálně. Teď ale půjdeme ještě o krůček dál. Tentokrát nebudeme servírovat točenou, ale kopečkovou. Když se řekne kopečková zmrzlina, tak se mi vybaví dědictví a neb kurva něco guten tag. A samozřejmě legendární scénka Miroslava Donutila, vzpomínajíc na režisérku filmu, pojďme si připomenout tenhle legendární kousek, který má sice 2,5 minuty, ale to je takového osvěžení najednou, že nám to budou závidět i v Královéhradeckém kraji.
1: My jsme vždycky po natáčení, jsme tady na Jarošce, naproti hotelu Amfone byla cukrárna, nevím, jestli tam ještě je, a tam měli spoustu zmrzliny a Věra jí ráda. A tak jsme tam přišli, vždycky bylo vedro, že, tak jsme skončili to natáčení, šli jsme rovnou do té cukrárny a Věra tam přišla k tomu pultu a říká, prosím vás, já bych chtěla jednu ostružinovou, jednu malinovou, jednu borůvkovou, jednu čokoládovou, jednu vanilkovou, jednu stračatelu, jednu oříškovou, jednu pistáciovou, jednu, už nemáme žádné jiné. No tak to stačí, no. Teď to narovnali na tu mísu, ona to odnesla a já jsem to zaplatil. Ale to by bylo v pořádku, pán má platit dámě, jenomže to, co nastalo, to bylo horší. Ona začala rencat. Ona se do toho ponořila a teď říká, to vůbec není borůvková. To má chuť jak nějaká marmeláda nebo co. To je tak otřesná zmrzlina. Nebo tady ta meruňková, nebo tady ta pistáciová. To jsou hrozný zmrzliny. Čokoládová, to jak z nějaký nahršky, že?
2: Já jsem říkal, Věro.
1: Mě to tak rozčiluje furt to remcání. Já si můžu remcat, kdy budu chtít.
2: Dobře, remci si kdy chceš, jako, ale proč já to musím platit?
1: Aby ses neposral.
2: Říkám, mě to nevadí, že to platí, mě rozčiluje tohleto, proč to furt mám poslouchat to remcání, to je katastrofa. No to jsem jí nahrál na smeč, ona.
1: A budu si remcat, to je otřesná zmrzlina, hnusná pistáciová zelená, vůbec není dobrá ani ta čokoládová, ani ta marmeládová, to je otřesná zmrzlina.
2: Mě to tak už štovalo. Mě vystoupal ten adrenalin takhle do hlavy. Já jsem vzal tu mísu s tou zmrzinou a pleskl se mi to na stůl. A ona se proměnila batole a řekla, mi to připlesknul na stůl. Říkám, ano, připlesknul jsem to na stůl. A kup si svoji zmrzlinu. A ona říká,
1: samozřejmě, že si koupím svoji zmrzlinu.
2: A šla k pultu a řekla, prostě nás jeden kopeček vanilkové.
3: Český rozhlas Střední Čechy.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Mezi panelovými domy v Žižkově ulici ve Voticích na Benešovsku je nové odpočinkové místo. Dělníci tam vysázeli nové stromy a keře, vybudovali dětské hřiště a taky altán k posezení. Dělníci dočasně přesunuli autobusovou zastávku Zálesí v Praze 4 ve směru k nemocnici Krč. Místo musí opravit po nedávné havárii inženýrských sítí. Změna se týká 9 linek. Práce potrvají podle dopravního podniku asi 3 dny. V Pražském Radotíně pokračuje projekt Korenci na podporu místních podnikatelů. Každý registrovaný obyvatel městské části dostal na jaře 1000 korun v podobě tzv. Korentů. Ty může využít jako 50% slevu u zapojených místních podniků. Lidé, kteří dosud příspěvek nevyužili, budou mít poslední možnost zítra. A dnešní počasí bude jasno až polojasno a teploty můžou vystoupat až k 38 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Roztrhaná pneumatika na dálnici D1, kdo jedete do Brna, opatrně na 39. kilometru, to znamená za exitem Ostředek, buďte radši ve střehu. D6, 7. kilometr, směr Praha, pro poruchu odstavené osobní auto, potom o kousek dál ještě dopravní nehoda a jinak nic nového.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 8.32, teď je rok 2026, půjdeme asi tak o 40 let zpět.
3: Milé iskričky, milí pionieri, dnešný náš táborový deň je vyhradený na športovobrané súťaže. Dopoludne prebehne pre mladších pionierov turisticko-brané preteky v šiestich disciplínach, ako sú streľba, hod granátom na cieľ, orientácia v teréne, znalosti o pionierskej organizácii, prvej pomoci a znalosti liečivých rastlín, dopravných predpisov. Starší pionieri do poludnia budú absolvovať dievčatá, turnaj vo vybijanej, chlapci turnaj vo futbale. Želám vám veľa úspechov v športovom a brannom zápolení dnešného dňa.
2: A teď střih. Mnoho rozdílů od roku 2026 není.
0: No to uslyšíme za chvíli, jak vypadá atmosféra na sportovním táboře atletického oddílu Olympia Kutná Hora, který má i letos zázemí v údolí řeky Želivky na Vysočině. Třeba to tam vypadá podobně.
2: No teda, jestli tam museli jezdit z povinnosti, rodiče řekli, ano, ty pojedeš na tenhle tábor, protože máš kolem sebe to, co bys mít neměl. Já bych nejel. A kdyby si dnešní děti uvědomili, že tenkrát se jezdívalo na tábory na 3 neděle, to by bylo něco. Tak za chvíli, teď Michal Tučný.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
2: A za chvíli i Petr Spálený.

0: Petr Spálený a mistr zkratky 8.38 a půl. No, prázdniny nemusí znamenat jenom odpočinek pro skoro stovku dětí, především z Kutnohorska. Jsou to prázdniny plné potu a hubnutí třeba, nebo protahování si šlach, protože jsou spojené s táborem, na kterém se hodně sportuje. Je letos vyrazili mladí sportovci na tábor do údolí říčky Želivky v obci Vřesík na Vysočinu. Kutnohorský atletický oddíl Olympia ho pořádá už skoro 50 let.
1: Běhali jsme včera schody, dneska běháme pahorek.
2: Všichni ke mně ještě.
3: Sem většinou jezdí děti, kteří ten sport mají rádi, ale máme tu i spoustu dětí, kteří třeba ten sport ještě tolik nepoznali.
4: Tomáš Kaprálek je tady na sportovním táboře na Vysočině i v letošním roce jako hlavní vedoucí.
3: Vrcholem tábora je olympiáda. Máme tady 14 individuálních disciplín, více jak 20 kolektivních.
4: V čem se tu soutěží?
3: Základ je atletika, protože ten tábor vychází z atletického oddílu, takže máme tady jak ty krátké běhy, sprinty, tak i delší, no a dokonce na závěr tady máme maratonský běh, skáčeme tu do dálky, do výšky, ale máme tu i určitý místní speciality. Máme tady běh do schodů, překážkovou dráhu, pahorek, což je běh sprint do strmého kopce.
2: Připravme se!
4: Ondra Vytvar je tady na táboře jako jeden z táborových vedoucích.
5: Mám rád tu energii dětí, když se o něco snaží, bojujou a to, tak mě to vlastně jako hrozně nabíjí zevnitř, že s nima můžu pracovat, předávat jim nějaký sportovní znalosti, něco takového.
4: Vy osobně se věnujete nějakým sportům?
5: Jo, já jsem basketbalista a hrával jsem tenis.
6: Jedeme!
4: Já tady mám teď dva účastníky tohohle sportovního tábora, Nelu a Jirku.
7: Já jsem tady druhým rokem teprve. Máme tady super kolektiv a hlavně hodně sportovních událostí, které nás všechny baví. A mně se tady osobně hrozně líbí.
8: Tak já jsem jedu už po pátý.
4: Jaká je tu atmosféra?
8: Je to teda superová atmosféra, zejména když se fandí.
4: A jakým sportům se tu věnujete, co tě tu třeba jako baví ze všeho nejvíc?
8: Tak nejvíc mě tady baví určitě házecí a vrhačské disciplíny, ty mi jdou, a jinak se tady provozují všechny druhy sportu.
4: Organizátoři chtějí, aby si děti z tábora přivezli spoustu zážitků, ale i chuť

0: Kam si se nám schovalo teď sluníčko na chvíli, ale zase se nebojím o to, že by se nepřihlásilo o slovo. Ve 8:45, dnes ve čtvrtek vás čekají maxima 35 až 38. Ten vítr mírný, přechodně vítr z jižních směrů. Ta síla ani snad nestojí ani za řeč. Pršet rozhodně nebude. Pavel Karas taky řekne výhled.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: V noci nás čeká málo oblačnosti, ale přechodně může být oblačno a minimální teploty budou klesat na 22 až 19 stupňů, takže ta noc na pátek už bude na řadě míst tropická, no a zítra teploty vyšplhají na 36 až 39 a výjimečně se můžou dotknout i té 40. A bude zase jasno polojasno, večer od západu bude oblaku přibývat a postupně se v západní polovině kraje ojediněle přidají přeháňky nebo bouřky.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, zaktualizuji zprávy ze Zenklovy ulice. Po vážné nehodě pod Kobylickým náměstím už je obnoven tramvajový provoz v obou směrech. Tramvaje tak jezdí bez omezení. Automobilový provoz zatím projíždí pouze směrem z centra. Směr do centra se ještě uklízí a čistí se vozovka, ale v dohledné době by měl být také zprůjezdněn. Dlouhé kolony čekejte pak v Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské. Popojíždí prakticky celá Novopatská, kolony začínají už na Pražském okruhu u sjezdu na Běchovice, čekejte zdržení kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu velmi silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech, kolony směrem na letiště jsou od Zbraslavy, směrem na D1 se popojíždí už z prvního kilometru D5, zdržení minimálně 15 minut. A problémy jsou ještě stále před Prahou na D6, kde se za sjezdem na Jeneč na 6. kilometru řeší srážka dvou aut v levém pruhu, kolona z 10. kilometru zhruba na 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: 08:47, nejvyšší čas udělat pápa. Hezký den a zítra naslyšenou.

0: Středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku Konopiště se vrátíte v čase do doby gotických legend. Ve čtvrtek 30. července se tu návštěvníkům otevřou tajemné sklepy pod horním i spodním nádvořím, které rozezní temné dunění bubenické skupiny. Netradiční prohlídka nazvaná Tep gotických stínů spojí atmosféru středověku s energickou bubenickou show. Začíná v 17 hodin, místo si předem rezervujte. V muzeu pod Bezdězí se seznámíte s tvorbou mladého benáteckého výtvarníka Milana Honce. Jeho první samostatná výstava představuje obrazy na pomezí figurální malby a abstrakce, ve kterých se odrážejí osobní zkušenosti i témata generace Z. Uvidíte práce vytvořené akrylem a kombinovanými technikami. Ve čtvrtek 30. července se od 17 hodin koná komentovaná prohlídka přímo s autorem. Dobřížské kulturní léto nabídne hity, které proslavil Frank Sinatra. Britský zpěvák Gavin Skegness, pravidelný host legendárního londýnského klubu Ronnie Scott's, přiveze spolu s Otto Hejnic Bandem koncert inspirovaný atmosférou Las Vegas. Večer plný jazzových standardů a nestárnoucích melodií začne ve 20:30 na travnaté ploše před zimním stadionem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Přemnožené holuby u stanice metra Budějovická chce vedení Prahy 4 regulovat antikoncepcí. Dnes čekáme slunečné počasí s teplotami do 38 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
2: O něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
0: Praha 4 řeší přemnožené holuby v podchodu u stanice metra Budějovická. V části pasáže technici v květnu umístili zábrany, které ptákům brání v hnízdění a znečišťování místa trusem. V další části podchodu ale plechy instalovat nelze. Přemnožení by mohla zabránit antikoncepce, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
3: Jde o látku nikarbazin. Nicméně pro tyhle ty antikoncepční účely není zatím včera schválena. Na rozdíl od našich sousedů, třeba Rakouska, Polska, a my s ministerstvem zemědělství a s veterinární správou připravujeme nějaký postup, aby se v té vyhlášce objevila.
0: Nové strašecí na Rakovnicku vyměnilo kontejnery na textilní odpad. Tvar starých nádob byl totiž podle některých tamních obyvatel nepraktický. Radnice taky přidala dvě nová sběrná místa. Jde o Topinkovu ulici a Rakovnické sídliště. Celkem je ve městě 7 kontejnerů na použité oblečení. Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo taky pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
4: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem, a to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v zoo Praha 28 mlžítek. Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova. Svrčina postoupil mezi nejlepší osmičku po rychlé skreči italského favorita Luciana Darderiho. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou zátěž teplem, v nížinách až velmi silnou. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 dejte pozor na 39. kilometru směrem do Brna. V jízdních pruzích je tam roztrhaná pneumatika. Na pražském okruhu čekejte silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na D1 se zastavíte na konci dálnice D5. Zdržení je na 15 až 20 minut. A pražská Zenklova ulice pod Kobylským náměstím už je po vážné nehodě plně průjezdná v obou směrech jak pro tramvaje, tak pro automobilový provoz. Kolony se v místě rozjely. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: 30. červencové, krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne.
5: Až moc krásný bude ten dnešní den, co říkáte. Sluníčko nám zatápí, tak se opatrujte, nezapomeňte dodržovat pitný režim a raději se uchylte, pokud můžete, někam do stínu. My vám k tomu budeme příjemně hrát, třeba Věru Špinarovou, a taky třeba Brontosaury Petra Reska nebo Michala Davida, a přidáme zajímavé informace. Máte taky nějakou svoji velkou vášeň? Někdo zahoří pro automobil, někdo pro zahrádku, jiný pro kulinářství. No a vášní kamínků ubrouskovou technikou, tedy to malování kamínků, zahořela Miroslava Suchardová z pražského Karlína. Čítá její sbírka už 45 tisíc kousků. To je o 3 000 víc než před 3 lety, kdy s českou rekordmankou o této disciplíně mluvila naše kolegyně Soňa Jindrová. Tak si to za chvíli připomeneme. A nemusím snad ani připomínat, že ve 9:45 i dnes naše velká letní soutěž Zámecké léto.

0: Eva Farná s písní Boží mlejny na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Pak ještě jednou krásné čtvrteční dopoledne v naší společnosti. Představíme vám paní Miroslavu Suchardovou z pražského Karlína. Je českou rekordmankou ve zdobení kamínků ubrouskovou technikou. Ve své sbírce má 45 tisíc kousků. Část z nich právě v těchto dnech vystavuje na zahradě Muzea rekordů v Pelhřimově. Její příběh, který před 3 lety zachytila na mikrofon kolegyně Soňa Jindrová, si teď připomeneme.
1: Za 7 let jste se stala českou rekordmankou, protože jste jich vytvořila, já mám pocit, 40 tisíc, ale není to asi úplně přesné číslo.
2: 43 500, ale to zdaleka není všechno, co jsem udělala. Že jo, to je prostě za 2 roky udělaný práce. Jinak ty, co jsem dělala předtím, nebo to není napočítané.
1: Takže celkově za těch 7 let dá se mluvit třeba o 100 tisíc?
2: Já si myslím, že těch 100 tisíc jsem udělala. To si myslím, že jo. Ale to už je takový jakoby trošku tajemno, jo? Proč jsem to dělala a jak jsem to dělala, proč jsem zvyšovala rychlost.
1: Proč jste zvyšovala rychlost?
2: Nevím, prostě něco mě jakoby oslovilo, něco mi řeklo, musí se to dělat víc, bude třeba víc radosti, asi tak. A prostě motivovalo mě to a potom přišel covid, jo? A já jsem to, ty kamínky se snažila mezi lidi dávat, protože byli všichni smutní, jo? Takže jsem to prostě tak nějak dělala.
1: Takže jste zvýšila rychlost. Váš denní rekord.
2: Denní rekord bych řekla, já to nemám přesně spočítaný denní rekord, ale jsem schopná jich udělat 300.
1: To už je skoro strojová výroba.
2: No, pomalu jo, pomalu.
1: Váš nejčastější kámen, na který tvoříte?
2: To je řecký kámen, dováží se z Řecka a je to takový bílej valounek.
1: Jaký největší kámen jste nazdobila?
2: 12 kilo. Je to štípaná žula a teďka nevím, jestli je z Bulharska nebo z Itálie, jo?
1: A váš nejmenší, nejtitěrnější kamínek?
2: To jste viděla asi, je to centimetr, jo, možná i míň.
1: Vaše největší motivace, to vlastně proč ty kamínky vyrábíte?
2: Nevím. Prostě mi něco řeklo, nějaký prostě ze vzduchu sem ke mně přišlo, že musím dělat.
1: A máte nějaký svůj nejoblíbenější motiv? Něco, co děláte nejraději? Kytičky nebo postavičky nebo vánoční?
2: Možná ty vánoční, že prostě mi něco říkají víc. Ubrousky mám prostě smíchaný, nemám je přímo na Vánoce, jo, nebo tak. Já je mám smíchaný, i když teďka je pravda, že je mám ty vánoční, aby mi to šlo rychlejc, protože jsem dělala do jedné sociální organizace 120 balíčků a vlastně jsem to poslala, protože oni se starají o lidi nebo rodiny, který mají handicapovaného člověka, takže já jsem jim to poslala jakoby dárek, aby jim to mohli dát jako každému v té rodině.
1: To je to, co vás naplňuje při té práci?
2: Ano, to je prostě radost z toho, že něco děláte, že nesedíte, že nekoukáte od rána do večera na televizi, že víte, že jsou vedle vás lidi, že jsou smutný, že jsou veselí. Já prostě jsem takový, řekla bych, posel dobrých zpráv, i když jsem to v životě lehký neměla, ale jsem ráda na světě, jsem ráda, že dělám lidem radost, že mi lidi řeknou, že jsou rádi, že mě vidí, že mě obejmou, i prodavačky vyběhnou, když jdu kolem z obchodu, že jsem ráda, že na ně působím dobře.
1: Z pražského Karlína, Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: A já doplním, že pokud chcete paní Suchardovou potkat a třeba si s ní i nějaký obrázek namalovat, tak vydejte se dnes nebo zítra na zahradu Muzea rekordů v Pelhřimově. Fotografie i s podrobnostmi máme na našem webu středníčechy.rozhlas.cz, tak se určitě podívejte.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Na některých stavebních pozemcích v Dobříši se už roky nesmí stavět. Město teď připravuje změnu územního plánu, která by to mohla změnit. Víc si o tom povíme za chvíli.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: U stánku jsme se sešli s brontosaury na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 2 minuty máme po 9:30, teď vás zveme do Dobříše. Dobříši možná přibydou pozemky, na kterých se bude moct stavět. Vedení města kvůli tomu připravuje změnu územního plánu. Dnes v 9 lokalitách majitelé stavět nemůžou kvůli takzvané podmínce etapizace. A podle ní se musí nejdřív zastavět jiné části města. A to chce radnice změnit.
1: Na kraji Dobříše, když člověk přijíždí od Prahy, má pozemky i Vlasatý. Stavět na nich ale nemůže.
2: Je menší jak 2 hektary, je v zastavěném území města Dobříše určen pro výstavbu rodinných domů.
1: Ale my se teď koukáme v podstatě na louku, slyšíme tady hmyz, rostou tady květiny. Možná řekněte, jak dlouho má vaše rodina vlastně tenhle pozemek, tyhle pozemky?
2: Velký 10 let. Záměr bylo jak rodičů, tak můj na těchto pozemcích postavit, protože jsou stavební. Stavili bychom tady rodinný domky.
1: Ivo Vlasatý se rozhodl město zažalovat. Chce od něj na stavbu dostat výjimku. Nebyl by totiž první, říká nezávislý starosta Pavel Svoboda.
3: Jedna z těch majitelek se obrátila na soud a řekla, na mojich 4 pozemcích nemůžu stavět, protože jsem omezená podmínkou etapizace, pokládám to za neseriózní a není to dostatečně zdůvodněné. Soud jí dal za pravdu a tu podmínku etapizace na jejich 4 pozemcích zrušil.
1: Podmínka etapizace je v Dobříši platná od roku 2010.
3: Podmínka byla v tom roce 2010 definovaná tak, že až se zastaví 4 vyjmenované lokality, tak pak se může stavět někde jinde. Ale v těch 4 lokalitách město nevlastní žádný stavební pozemek.
1: Není to poprvé, kdy město usilovalo o zrušení podmínky etapizace. Obyvatelé Dobříše se ale v místním referendu v roce 2023 vyslovili pro její zachování. Vedení města téma opět otevřelo v posledních měsících.
3: Měli jsme k tomu schůzku, ze které nakonec vyplynulo, že máme většinovou shodu v tom, že nám ta podmínka nepřijde správná, a proto jsem navrhl na červnovém zastupitelstvu tu podmínku etapizace z územního plánu úplně vypustit.
1: Zastupitelstvo se teda už vyslovilo, tak co vás teď čeká?
3: Úřad územního plánování musí vlastně připravit podklady, ve soutěži vybereme architekta, potom se k tomu vyjadřují dotčené orgány, pak musí proběhnout veřejné projednání s občany a úplně na konci tu změnu dostanou na stůl zastupitelé a ty ji buď schválí nebo zamítnou.
1: Autorem referenda, které se věnovalo více otázkám etapizace, byla pouze jednou z nich, je Jaromír Bláha. Město podle něj není na větší nárůst obyvatel připravené.
4: Lidé chtěli, aby byla zajištěna kapacita škol a školek, kapacita vody, čističky a vyřešeny problémy s dopravou. Proto řekli, že chtějí tu etapizaci zachovat, dokud nebudou vyřešeny tyhle problémy, aby se nestalo, že ta infrastruktura a kvalita života ve městě bude chybět.
1: Řešením by podle něj bylo zachování podmínky etapizace, ale s jinými pravidly.
4: Nastavit ta pravidla jinak znamená, že se nezabrzdí ta výstavba úplně, ale bude zachován smysl toho referenda v tom, že budou určité mantinely, které nepřipustí skokovou výstavbu. A město bude mít ten čas tu infrastrukturu připravit.
1: Zastupitelé přípravu změny územního plánu podpořili v červnu. Prohlasovalo 11 z nich. Z Dobříše Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za 10 minut, tedy přesně ve 9:45, nás čeká pokračování naší velké letní soutěže Zámecké léto. Pavel Kudrna a František Kinský dnes představí další z českých krásných zámků. No

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
0: Zámecké léto.
1: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika set leté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme s sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili, a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme, a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko. Ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Dělám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období.
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska?
1: Hmm.
0: Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, hladomorna, vodníci,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Ale zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat 3 víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Česku je nedostatek léků tamoxifen, pomáhá s léčbou rakoviny prsu. Silničáři budou Břežanské údolí na jihu Prahy opravovat déle. Úsek by měl být průjezdný na jaře příštího roku. Dnes čekáme slunečné počasí s teplotami do 38 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. České lékárny hlásí nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
2: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčivých přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešleho dnes skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
0: Pro zhruba desetinu českých pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat v zahraničí. Dělníci dokončí opravu silnice mezi Dolními Břežany a Pražskou Zbraslaví na jaře příštího roku. Rekonstrukce takzvaného Břežanského údolí měla být původně hotová letos v prosinci. Komplikace vznikly při sanování skal. Práce podle hlavního stavby vedoucího Jana Pípala komplikuje i to, že cesta v Břežanském údolí je poměrně úzká.
3: Ve špičce, když tady byly velké těžební stroje, tak se tady pohybovalo 20-30 kusů těžké techniky. Do toho ve špičkách se pohybuje až ke stovce pracovníků, to znamená, že ta logistika je tady opravdu asi to nejnáročnější.
0: Středočeský kraj jedná se stavební firmou o otevření úseku v provizorním režimu ještě na konci letošního roku. Praha 3 prodloužila otevírací dobu některých svých úřadů. Lidé se budou moci ochladit v klimatizovaných prostorách radnice v Seifertově ulici nebo na Havlíčkově náměstí a taky v infocentru v ulici Milešovská. Budovy zavřou dnes a zítra až v 19 hodin, říká starosta městské části Michal Vronský z TOP 09.
4: Vlny veder jsou stále častější a intenzivnější. Chceme proto, aby lidé na Praze 3 věděli, kam se mohou přijít ochladit a kde najdou bezpečné zázemí. Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím.
0: Lidé se budou moci ochladit třeba taky v Národním památníku na Vítkově. Seznam klimatizovaných prostor je k dispozici na webu radnice Prahy 3. Sport. Čeští basketbalisté do 18 let vyhráli i poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B a postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí na Rumunsko. Aby udrželi naděje na návrat do elitní divize A, musí zvítězit. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne čekáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí auta od Rudné z 5. kilometru. Pomalu se následně jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se až půl hodiny. A na nehodu dejte pozor na silnici 101 u Záb. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Jsem ráda, že jste na našich vlnách. Hezký den všem.
1: Středočeské dopoledne.
5: Jak jste slyšeli, teploty nám stoupají, takže vynechte náročnou, fyzicky náročnou práci, vynechte i úklid. Naše dnešní babské rady vás naučí, že pořádek doma nevzniká díky velkému sobotnímu úklidu, ale dodržováním malých každodenních návyků. Podrobnosti přineseme. Malé lodě budou moci před Štěchovickou přehradou tak nějak kotvit krátkodobě. Proč ho dělníci staví a kdy tohleto přístaviště bude hotové nebo parkové? Ještě pro lodě, řekněme, to se dozvíte za chvíli. A příjemná muzika, ta vás jistě ochladí. Petra Janu, Jiří Bareš, Mňága a Žďorb, taky Olympik nebo Hana Zagorová.

0: Modern Talking na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy 14,5 minuty po desáté. Malé lodě budou moci bezpečněji proplout přes přehradu Štěchovice na Vltavské kaskádě u Prahy. Při čekání před plavební komorou je zatím kapitáni neměli ty lodě tedy kdy uvázat. No a kvůli tomu tam dělníci na jedné straně vybudovali molo. V opačném směru musí ještě kvůli ukotvení lodí postavit železobetonovou zeď.
1: Plavební komoře Štěchovice je loď a z komory se vypouští voda. Plavidla zde překonávají rozdíl až 20 metrů.
2: Ty vrata jsou jedny z nejvyšších, které můžete v Evropě vidět.
1: Říká stavbyvedoucí Martin Blažek.
2: Kapitán, když připluje plavební komoře, bude moci počkat na tom čekacím stání, kde se uváže a nebude muset kroužit mezi tím, co se komora připravuje. Horní čekací stání je na klidné vodě, tam je plovoucí molo. Dolní stání je navrženo jako železobetonová zeď, obložená kamenem.
1: Ředitelství vodních cest v posledních letech už na Vltavě několik čekacích stání vybudovalo. Podle zástupce ředitele a vedoucího oddělení strategických projektů Jana Bukovského jsou ve Štěchovicích těžší podmínky pro stavbu.
3: Čekací stání v dolní vodě je stavebně podstatně náročnější. Přímo na výjezd do plavební komory navazuje skalnatý svah. Tam práce ještě probíhají.
1: Vysvětluje, že zejména v dolní vodě se můžou lodě dostat do nebezpečných situací.
3: Břeh je prudký, kamenitý a také v proudu řeky dochází k velkým rychlostem proudění, zejména když běží vodní elektrárna ve Štěchovicích, takže situace byla někdy složitá až nebezpečná.
1: Obě čekací stání bude spravovat státní podnik Povodí Vltavy, potvrzuje mluvčí organizace Pavlína Mertl.
4: Správa nového zařízení bude spočívat především v zajištění bezpečného provozu. Nové čekací stání přispěje k bezpečnějšímu stání lodí při čekání na proplavení.
1: Všechny stavební práce by měly skončit na konci roku. Celkové náklady jsou zhruba 75 milionů korun. Ze Štěchovic Dominik Kučera, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Schladit se někde na lodi, u vody, to by byla paráda, co říkáte. No rozhodně nepřehánějte to s fyzickou prací právě v těchto horkých dnech. Pokud nemusíte, ani neuklízejte. Já si myslím, že takový větší úklid, ten být ani nemusí každou sobotu. Stačí, když budeme dodržovat taková ta pravidla, návyky a pořádek pořád doma udržovat. Jarka Vykoupilová prozradí, jak na to už za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ano, přidejte se k nám. My budeme teď uklízet na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s Jarkou Vykoupilovou, ale pozor, nebudeme to přehánět.
1: Babské rady.
2: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte dál příjemnou muziku. Teď Václav Neckář, jeho Mídlový princ, za chvíli vymyslená Eláni, pak také Boniem nebo Holky. A mějte se, jak jen nejlépe to půjde.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: se přímo do široka, tak se opatrujte. Já se teď dívám do kalendáře, jaké události v minulosti přineslo 30. červencové datum. Tak Bořivoj nám ozdobil kalendář. Zní, pravda, trochu zastarale, ale pořád mu zůstává jeho honosný význam. Bořivoj je rozeným vůdcem a může taky navázat na svého předchůdce, prvního českého panovníka. Bořkové, Bořivojové přejeme všechno nejlepší. Narozeniny a krásné 94. má herečka a dabérka Alena Vránová. Krásných 45, půlkulatých slaví herečka Lucie Štěpánková a narozeninový den má i lékař neurochirurg Vladimír Beneš. Jaké další události v minulosti přinesl dnešní den, tak to se dozvíme z kalendária od Petra Jungmana.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Vítězstvím týmu Anglie nad Spolkovou republikou Německo skončilo před 60 lety v roce 1966 v Anglii mistrovství světa ve fotbale. Anglie získala jedinou výhru na velkém turnaji díky možná nejspornějšímu gólu všech dob. Vítěznou ránu Geoffa Hursta na 3-2 nedokázala za brankovou čarou najít ani nejmodernější technika. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Ve stejný den roku 1971 se nad japonskou Moriokou srazil civilní Boeing 727 s vojenskou stíhačkou. Nepřežilo 162 lidí na palubě dopravního letadla. Viník nehody, pilot bojového letadla, se stačil katapultovat. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Jeho jízda byla impozantní.
4: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A bylo to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
2: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
3: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
2: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrenci Fishburnovi. A já přeju hezký den.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: V 11 hodin nabídneme zprávy s Lenkou Vokatou, no a samozřejmě sucho, vedro a to se skloňuje v posledních dnech snad ve všech pádech. Letos mají v létě smůlu i vodáci. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony i ve středních Čechách. Situaci na řekách mapuje naše regionální stopařka Žofie Nováčková a po 11. se nám přihlásí do vysílání. Tak si na to počkejte a mějte hezký den.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Česká ekonomika v předcházejících třech měsících meziročně vzrostla o 2%, odhaduje Český statistický úřad. Do 3 let by měl v Praze na Zahradním městě vzniknout denní stacionář pro mladé lidi s postižením. Čekáme slunečné počasí s teplotami do 38 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními třemi měsíci roku. Podle statistiků o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny popisuje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSU.
2: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
0: Oproti prvnímu čtvrtletí rostla od března do června i zaměstnanost, bezmála o 1%. Na Zahradním městě v Praze 10 vznikne denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením. Budovu by měli do 3 let dělníci postavit v areálu mateřské školy. Nové zařízení nabídne odbornou péči rodinám, které se starají o dospívající s handicapem, říká spoluzakladatelka spolku Péče bez překážek Jaromila Neuwirthová.
3: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
0: Na zastávky opravovaného autobusového nádraží v Kladně dělníci umístí elektronické označníky. Nové tabule nabídnou cestujícím především informace o jednotlivých spojích. Město jich objednalo celkem 12, zaplatilo za ně 2,5 milionu korun. Úpravy mají být hotové do konce léta, říká mluvčí radnice Kateřina Přibylová.
4: Cílem je, aby se autobusové nádraží stalo přehlednějším a především důstojným veřejným prostorem, který svým rozložením a koncepcí odpovídá současným požadavkům. Celkem 12 označníků koncem září poslouží cestujícím na zrekonstruovaných nástupištích s novými zastávkami. Sport.
0: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení se Slavií kvůli derby se Spartou. Zjistilo vážné chyby, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Přijatá opatření ze strany klubu a disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace má ale za dostatečné.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme velmi silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí nesouvislá kolona od Rudné ze 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh za nájezd od Ořechu. Zdržíte se 25 až 30 minut. A na D4 dejte pozor na 50. kilometru směrem na Příbram. V pravém jízdním pruhu a taky v odstavném pruhu jsou zbytky pneumatiky z kamionu. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Jsem ráda, že jste na našich vlnách. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: A jsem ráda, že i v té poslední hodině našeho dopoledního vysílání vám můžeme dělat společnost s příjemnou muzikou. Meky Žbirka, Jennifer Rush, Valda Matuška, Helena Vondráčková a spousta dalších vás potěší v této hodině. No, máme tu opravdu velké vedro, možná vyrazíte někam k vodě, nebo alespoň můžete-li do stínu. Do Česka tedy přišla další vlna veder a tropické teploty musí řešit i nemocnice v Praze a ve středočeském kraji. Ne všechny pokoje jsou totiž klimatizované. Podrobněji se tomu budeme věnovat v této hodině a když už jsme u té vody, tak letos mají i vodáci smůlu. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezóny ve středních Čechách. Situaci na řekách mapuje naše regionální stopařka Žofie Nováčková a za chvíli se nám přihlásí do vysílání. Tak si na to počkejte a mějte se fajn.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsme zmínili, sucho a vysoké teploty nepřejí vodákům. Jak to vypadá na řekách ve Středočeském kraji, dnes vyrazila zjišťovat naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. A teď se nám hlásí do vysílání. Žofie, hezké dopoledne.
2: Ahoj, hezké dopoledne.
1: Pověz nám, kde právě jsi a jak to tam s tou sízností vypadá.
2: Já jsem před chvílí dorazila do kempu a půjčovny lodí v Týnci nad Sázavou, kde je na to, že voda neteče tak, jak by si určitě přáli poměrně dost lidí. Úsek z Týnce do Pikovic je ve středních Čechách, vodák je asi nejoblíbenější, jednoduše proto, že má nejkrásnější okolí. Bohužel je ale úsek kvůli suchu nesjízdný, ale to se tady stává, i když jsou ta léta méně horká. Alespoň sem do Týnce se ale dojet dá, takže z Kácova přes Čerčany až sem Sázavu sjet můžete. No a během horkého dne se můžete jít ochladit aspoň do místního městského muzea, podívat se na hrad, nebo si domluvit prohlídku v muzeu Motorek. To je ale soukromé a není pro veřejnost běžně přístupné, jen právě po té domluvě. A hlavně koupat se tady dá.
1: Pověz nám, jak jsou na tom další řeky ve středních Čechách?
2: No pokud i přes vedra chcete na vodu vyrazit, tak je asi nejlepší volbou dolní tok Berounky, která bývá celoročně sjízdná až k Ústí do Vltavy. I tam ale musíte počítat s přenášením jezů a krátkých úseků, kde je té vody bohužel méně. Stejně tak bude sjízdná Vltava pod Prahou dál k Mělníku a Labe od Kolína přes Poděbrady taky až k Mělníku, ale to jsou pomalé, široké toky a hlavně s docela hustou lodní dopravou. Jizera od Turnova přes Mnichovo Hradiště až k Mladé Boleslavi sjízdná není a potom ty menší toky jako Skalice, Litavka nebo Blanice třeba, tak tam taky nemají dost vody.
1: Do vysílání se nám od řeky Sázavy přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. My ti za to děkujeme, přejeme hezký den a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Do Česka přišla tedy další vlna veder. Tropické teploty musí řešit i nemocnice v Praze a ve Středočeském kraji. Ne všechny pokoje v nich totiž mají klimatizaci. Podrobnosti přineseme za chvíli.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pohled na hodiny napoví, máme 11:30, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Česko zažívá další vlnu veder, před horkem varuje třeba Český hydrometeorologický ústav. Ochlazování pacientů řeší i pražské a středočeské nemocnice. Kde všude mají klimatizované pokoje a jak jinak vysoké teploty řeší, tak to zjišťoval náš redaktor Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu. Ondřej, hezký den.
1: Hezký den. Oslovili jsme 2 pražské a 8 středočeských nemocnic. Ve většině z nich mají klimatizaci hlavně nově postavené a zrekonstruované pavilony. Naopak třeba budovy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jsou staré 150 až 200 let a klimatizaci tam nemá ani třetina z více než 500 pokojů. Jen o něco lépe je na tom Příbramská nemocnice, kde jich je klimatizovaných necelá polovina. Pozitivně ale vypadá situace třeba v Kolíně, jak přibližuje mluvčí tamní nemocnice Iveta Vávrová.
2: Kolínská nemocnice má 208 pokojů, z toho je 90% klimatizováno. A to jak v nových, tak zrekonstruovaných objektech, i v objektech, které ještě neprošly opravou. Do zbytku se klimatizace plánuje. Mobilní klimatizace také používáme, ale pouze jako nouzové řešení při poruchách nebo v lékařských pokojích či kancelářích, kde nebylo možné jiné řešení.
1: No a třeba v Benešově, tam už mají klimatizaci úplně všechna lůžková oddělení.
0: Ondřej, jak si ale nemocnice řeší horko tam, kde právě klimatizace zatím není?
1: Nejčastěji kombinují několik opatření, která jsou v podstatě všude stejná. Přes den stíní okna roletami nebo žaluziemi, někde i venkovními, a přes noc intenzivně větrají. Na odděleních, kde to hygienické podmínky dovolují, používají také ventilátory nebo mobilní klimatizace. Důsledně přitom dohlížejí i na pitný režim, především u seniorů, kteří mají snížený pocit žízně. A když mají volnou kapacitu, tak některé nemocnice pacienty podle potřeby přesouvají do chladnějších prostor.
0: Ondřej, a plánují nemocnice postupně do svých pokojů klimatizaci přidávat?
1: Ano, některá zařízení pořizují aspoň ty mobilní klimatizace nebo ventilátory a vedení všech námi oslovených nemocnic každopádně počítá s tím, že nové pavilony už budou klimatizované a při rekonstrukcích budou chlazení postupně doplňovat i do starších částí budov.
0: O klimatizacích v pražských a středočeských nemocnicích jsme si povídali s redaktorem Ondřejem Mikuškem. Díky, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jiří Schillinger s písní Holubí dům na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a máme 11:45, už nám to zase uteklo. Jestli přemýšlíte, jak strávíte dnes odpoledne, pokud máte volno, tak třeba můžete na zámku Konopiště, anebo vyrazte do muzea pod Bezdězí. Tam všude vás pozve Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku Konopiště se vrátíte v čase do doby gotických legend. Ve čtvrtek 30. července se tu návštěvníkům otevřou tajemné sklepy pod horním i spodním nádvořím, které rozezní temné dunění bubenické skupiny. Netradiční prohlídka nazvaná Tep gotických stínů spojí atmosféru středověku s energickou bubenickou show. Začíná v 17 hodin, místo si předem rezervujte. V muzeu pod Bezdězí se seznámíte s tvorbou mladého benáteckého výtvarníka Milana Honce. Jeho první samostatná výstava představuje obrazy na pomezí figurální malby a abstrakce, ve kterých se odrážejí osobní zkušenosti i témata generace Z. Uvidíte práce vytvořené akrylem a kombinovanými technikami. Ve čtvrtek 30. července se od 17 hodin koná komentovaná prohlídka přímo s autorem. Dobřížské kulturní léto nabídne hity, které proslavil Frank Sinatra. Britský zpěvák Gavin Schedules, pravidelný host legendárního londýnského klubu Ronnie Scott's, přiveze spolu s Otto Hejnic Bandem koncert inspirovaný atmosférou Las Vegas. Večer plný jazzových standardů a nestárnoucích melodií začne ve 20:30 na travnaté ploše před zimním stadionem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A já vás taky pozvu k poslechu zpráv. Úderem 12. polední zprávy pro vás teď ještě pilně připravuje Lenka Vokatá. Po 12. hodině je nachystaná hodina příjemné muziky. I dnes ráda k písničkám přidám vaše vzkazy. A můžete je posílat do naší SMS brány. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text a pak odeslat na číslo 90 011 04. A dejte pozor, pište tak, ať se vám zpráva vyjde do jedné SMSky, aby k nám dorazila úplná. Když se chcete rozepsat, napsat toho víc, tak samozřejmě je vám určený i webový formulář, tedy pište elektronickou podobou a ten webový formulář najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech a hlavně opatrujte se.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci. Nad plavební komorou Štěchovice u Prahy se můžou malé lodě uvázat na novém plovoucím mole. Bude slunečno až jasno s teplotami do 38 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská unie spustila výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
4: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Dělníci dokončili plovoucí molo nad plavební komorou Štěchovice jižně od Prahy. Dosud tam především malé lodě nebylo kde uvázat při čekání na proplutí. Do konce roku má vzniknout ještě jedno stání v dolní části komory pro lodě přijíždějící z opačného směru. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského budou práce dohromady stát zhruba 75 milionů korun.
5: Tyto náklady odpovídají vysoké náročnosti prací. Štěchovice jsou jednou z 9 plavebních komor na Dolní Vltavě, kde byla v uplynulých letech budována čekací stání, aby právě malá plavidla při vyčkávání nemohla být proplouváním velkých lodí ohrožena.
3: Ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větvička. Českému rozhlasu to potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košumberku, kde přírodovědec zemřel. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady patřil ke známým popularizátorům vědy a rostlin. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Za svůj život publikoval mnoho knih, ale dlouhodobě spolupracoval taky s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před 5 lety popsal, jak vnímal přírodu.
6: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako Róza Kanína, anebo Viola Odoráta, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty.
3: Od Akademie věd dostal Větvička medaili Vojtěcha Náprstka a bývalý prezident Miloš Zeman mu v roce 2018 udělil medaili za zásluhy.
0: Počasí.
3: Bude jasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme velmi silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Připojení na silnici 3 u Votic ve směru do Benešova dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Neprůjezdní je tam pravý jízdní pruh. A ke střetu dvou osobních aut došlo i v Praze v Bubenečském tunelu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
7: Přeji vám příjemné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
7: Dobrou chuť k obědu a příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám ráda. K písničkám přidám vaše vzkazy, když je budete posílat do naší SMS brány ve tvaru STC Mezera váš text, odesílat na číslo 90 01 04 anebo přes webový formulář, ten najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Tak na sever s kabáty jsme se vypravili na úvod písniček a vašich vzkazů. Na severu bude možná chladněji, ale my vás osvěžíme i příjemnou muzikou. Píšete mi: dobrý den, posíláme písničku k narozeninám Zdeňkovi do Nymburka s přáním všeho nejlepšího. Hodně štěstí, pevného zdraví a pohody. Taky zdravíme maminku Marušku. A písnička ať potěší i Marušku v Hradčanech, Stáňu s Alenkou a Květu se syny. Napsali Libuše a Vendy. No a my panu Zdeňkovi do Nymburka přejeme všechno jen to nejkrásnější. Pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a lásky.

0: Písničky se vzkazem.
1: Jsou tu písničky, přidávám další váš vzkaz. Hezký den všem milým posluchačům i vám. Prosím o písničku jako poděkování paní Květě s Romanem za to, že mi nechávají často hrát, napsala Věra Novotná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky se vzkazem.
3: A na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy vám poledne plníme přání, tedy posíláme písničky a vaše vzkazy. No ale máme tu taky přání narozeninová, takže Iveto, zdravíme vás a všechny přátelé. Píšete mi, dnes má narozeniny náš kamarád Zdeněk Kříž z Nymburka. Zdendo každý rok má své kouzlo a vždy je vzácný, když zaťuká, vejde a přináší radost do dalších dní. Plné štěstí, lásky, něhy, radosti, spokojenosti a zdraví, to je poklad pravý. Takže krásné narozeniny ti přejí od srdíčka dvě Jarmily a zdraví i milou maminku Marušku.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Písničky se vzkazem.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy máme minutu po půl jedné, stále pokračují písničky a vaše vzkazy. Mám tu další narozeninový vzkaz, a to pro Zdeňka Kříže. K narozeninám ze všeho nejvíce zdraví, k tomu hodně štěstí, síly a splnění tajných přání a snů mu přeje Anička s dcerou z Kutné Hory. A my ještě jednou moc gratulujeme.

0: písničky se vzkazem.
1: Mám tu další píseň a řekla bych příjemnou a taky další váš vzkaz. Zahrajte Marušce a Zdendovi, Věře z Čachovic, Liběně a Fandovi, Veronice, Drahušce, Marcele, Podnecký. Všem už ve čtvrtek krásný víkend přejí Stáňa a Alča.

0: Kuchyní kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky se vzkazem.
2: Za minutu 15:45 stále jsou tu písničky, vaše vzkazy. Posílám pozdrav Ivetovám do Karlína, píšete mi s trochou chladného vánku, taky všem posluchačům a prosím nějakou povzbudivou píseň. Klidné odpoledne a večer všem přeje Veronika z Rakovníka. My moc děkujeme za povzbudivý vzkaz a povzbudivou píseň a vy všichni se opatrujte.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 10 minut 13. hodina poslední vzkaz od vás tu mám. Iveto, zahrajte k narozeninám z Dendovi Křížovi. Hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky mu přejí Jana a Janina. A zdraví i maminku Marušku.

Michal David nesnáší loučení, ale já se loučím. 7 minut nás dělí od 13. hodiny od dalších zpráv s Lenkou Vokatou. Hostem Alex Minářové byla svého času i zpěvačka Helena Vondráčková. No a dnes máte možnost si po 13. hodině jejich rozhovor připomenout. Mějte se krásně, opatrujte se a zítra naslyšenou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Fotbalová Slavia podle ministerstva vnitra pochybila při květnovém derby. Sankci ale rezort klubu neudělí. Dělníci dokončují nový most přes Tloskovský potok v Týnci nad Sázavou. Bude jasno s teplotami do 38 stupňů. U zprává zvítá Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Rezort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně a personálně zajistit rizikové prostory. Málo taky chránil sektor hostujících fanoušků a o pomoc policie si neřekl včas. Podle mluvčího rezortu Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavia už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace. Ta klubu udělila maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
2: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
0: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. V místní části Krusičany v Týnci nad Sázavou na Benešovskou stavbaři dokončují nový most přes Tloskovský potok. Je širší než ten původní, aby po něm projela i větší auta a zemědělská technika. Výstavba mostu začala letos na jaře. Pokračuje starosta města Martin Kadrnoška z Hnutí STAN.
3: Ten most je kompletně nový, celý stál zhruba 6 milionů korun. Opět nám významně s financováním pomohla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Most je dokončený, už se může téměř používat. Dělají se poslední závěrečné finální úpravy, dokončuje se zábradlí a jakmile bude most skolaudovaný, tak se bude most používat.
0: Dělníci dočasně přesunuli autobusovou zastávku Zálesí v Praze 4 ve směru k nemocnici Krč. Místo musí opravit po nedávné havárii inženýrských sítí. Změna se týká 9 linek. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové práce potrvají asi 3 dny.
4: Zastávku jsme pro 8 autobusových linek přesunuli asi o 150 metrů zpět za křižovatku s ulicí Štúrova. Linka číslo 904 jezdí přes stávající zastávku linky číslo 215. Sport.
0: Na srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu odcestuje celkem 52 českých atletů. Největší naději na medaili mají čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. O šampionát naopak přijde český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který má poraněné stehno. Počasí. Dále bude jasno až skoro jasno. Odpoledne čekáme velmi silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Zítra pak bude nejteplejší den týdne. Teploty se můžou vyšplhat až na 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 dávejte pozor na 30. kilometru směrem do Prahy. V pravém jízdním pruhu tam překáží trám. Na D11 počítejte se zdržením na nájezdu na exit 1 směrem do Prahy. Je tam odstavený porouchaný kamion. Na D4 na kilometru 38,5 směrem do Strakonic došlo k nehodě dodávky s osobním autem. Na místo teď míří záchranné složky, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka tálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem, nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi ho rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas. Je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou. Dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To bude takový orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Blažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba
1: víte,
0: že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořevojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: A vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepředějíc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka o tomkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: sobotu na Zámkem světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těchto letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve,
1: zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká, ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám to musí slávit, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou.

0: Kostka, Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavě?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano, že...
1: Ne, ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: Jste teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trvalku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak k tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzové melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano, 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert, no ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě?
1: Jedna na konci letošního roku, a je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Kvůli vysokým teplotám se sucho rozšíří do dalších částí Česka. Lodě na Vltavě v Praze bude zásobovat pohonnými hmotami nový servisní tanker. Bude slunečno a velmi teplo. Naměříme až 38 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější je situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
2: O něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech, a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
1: Na Vltavě v Praze ode dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Ředitelství lodních cest za novou loď zaplatilo 110 milionů korun, říká jeho ředitel Lubomír Fojtů.
3: Je schopná poskytovat nezdaněnou naftu do velkých plavidel, zdaněnou naftu do malých plavidel, benzín, AdBlue, odebírat nádní vodu z plavidel, odebírat odpadní vody z plavidel.
1: Podrobnosti přidá náš reportér v této hodině. Ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větvička. Českému rozhlasu to potvrdila Hamzova léčebna v Luži, kde přírodovědec zemřel. Někdejší dlouholetý ředitel pražské botanické zahrady patřil ke známým popularizátorům vědy a rostlin. Působil taky v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štěříně. Za svůj život publikoval mnoho knih, dlouhodobě spolupracoval také s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před 5 lety popsal, jak vnímal přírodu.
4: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako róza kanína, anebo viola odoráta, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty. Sport.
1: Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení se Slavií kvůli derby se Spartou. Zjistilo vážné chyby, kterých se Slavia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace má ale za dostatečné.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude jasné až skoro jasné. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem. Naměříme až 38 stupňů. Zítra pak bude nejteplejší den týdne. Teploty se můžou vyšplhat až ke 40 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D5 čekejte pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalej se jede od Rudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení provozem je asi 20 minut. V Praze dopravu brzdí dlouhodobé omezení. Ve Kbelské ulici, tou se mezi Letňany a Hloubětínem, jezdí vždy jen jedním pruhem a klony jsou v Novopatské z Černého mostu asi na 20 minut. A silnější provoz je také na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik zprávy a před námi je středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Pěkné čtvrteční odpoledne všem.
0: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli se zámeckým létem a Františkem Kinským vypravíme do Choltic, zjistíme, jak funguje čerpací stanice na vodě a probereme srpnové změny ve středočeské veřejné dopravě. Potěší vás písničky, které nestárnou s Lucí Bílou, Václavem Neckářem a Janou Kiršner.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Další inspirace pro letní a prázdninové výlety je tady Zámecké léto s Františkem Kinským pokračuje.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v Zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Aha, místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disků, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: A já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Středočeské odpoledne pokračuje. Na vodě na Vltavu v Praze vyplula z nábřeží Edvarda Beneše nová servisní loď ředitelství vodních cest. Jmenuje se RVC Praha. Na slavnostním křtu se byl podívat i náš reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Hezký den. Nová servisní loď je v podstatě taková čerpací stanice na vodě. Doposud na Vltavě sloužilo staré plavidlo, konkrétně se jednalo o tlačný člun a remorker z roku 1998. To už bylo v nevyhovujícím stavu a navíc nesplňovalo přísné podmínky pro lodě, které přepravují nebezpečné náklady, jako jsou pohonné hmoty. Nový tanker jménem RVC Praha má nosnost 258 tun a využívá nízkoemisní pohon. Konkrétně je na ní tichý naftový motor doplněný plug-in hybridní technologií s akumulátory. Díky nim je schopná plout pouze pomocí elektrické energie. Náklady na výrobu tankerů jsou zhruba 110 milionů korun.
0: Co všechno je tedy nová loď schopná dělat?
1: Tou hlavní funkcí je doplňování paliv do lodí. Pracovníci připlují k soukromé lodi z boku a její majitel si pomocí klasické tankovací pistole, jaký známe z čerpacích stanic, doplní pohonné hmoty a rovnou je i zaplatí. Tanky servisní lodě mají kapacitu 66 kubíků nafty bez spotřební daně, které můžou využívat velká plavidla, a dalších 12 kubíků nafty a 12 kubíků benzínu pro menší lodě. Nový tanker je právě navíc schopný obsloužit i malá rekreační plavidla, což ta původní servisní loď nedokázala. Takže jejich majitelé už nebudou muset nosit těžké kanistry z běžných čerpacích stanic, jako to dělali dosud. Z tankerů můžou také čerpat pitnou vodu a naopak díky němu se zbavit třeba odpadních vod nebo olejů.
0: Jak si říkal, servisní loď dokáže obsloužit malé lodě na Vltavě. Jak velký zájem je o tato plavidla v Česku?
1: Podle údajů ministerstva dopravy je v Česku celkem 71 230 držitelů průkazu vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jich přibylo 3560. Pro zajímavost ještě doplním, že je u nás také přes 11 000 lidí s českým průkazem k vedení námořní jachty. Minister dopravy Ivan Bednárek za SPD popisoval, že lodní doprava u nás několik desítek let stagnovala. Do budoucna by prý chtěl, aby se začaly více využívat vodní cesty pro nákladní dopravu.
0: Říká Josef Beneda. Děkujeme, pěkný den.
1: Také děkuji. Slyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Region Express.
1: Od 2. srpna se mění koncept veřejné dopravy na Vlašimsku, v Posázaví a na Uhlířsko-Janovicku. Úpravy se dotknou zhruba 40 autobusových linek. Cílem je zrychlit spojení do Prahy, zlepšit návaznosti mezi autobusy a vlaky a taky lépe propojit Středočeský kraj s Vysočinou. Podrobnosti zjišťovala Soňa Jindrová. Hezký den. Která novinka, Soňo, je nejvýraznější?
2: Hezký den. Největší novinkou bude nová expresní linka 401 mezi Prahou, Loktem, Čechticemi, Červenou Řečicí a Pelhřimovem. Pojede z pražských Rostyl po dálnici D1 až do nového přestupního uzlu Loket. Díky tomu vznikne rychlé spojení nejen pro Pelhřimov, ale i pro okolní obce. V Lokti budou na linku 401 navazovat další regionální linky, hlavně směrem na Dolní Kralovice, Ledeč nad Sázavou a Čechtice.
1: Jak se změní spojení Prahy s Vlašimí?
2: Praha a Vlašim budou nově obsloužené dvěma hlavními směry. Linka 406 už nepojede přes Benešov, ale přes Ostředek, Divišov a Vlašim dál na Načeradec a Pacov. Ve stávající trase přes Benešov ji nahradí nová linka 426, která pojede z Prahy

0: přes Benešov, Chotýšany a Vlašim. Výsledkem má být častější a rychlejší spojení. Mezi Prahou a Vlašimí se počítá ve špičce s intervalem zhruba půl hodiny.
1: Co to tedy bude pro cestující mezi Benešovem a Vlašimí znamenat?
0: Tak především to, že nová linka 426 má jezdit ve špičkách každých 15 minut. Ve všední dny dopoledne, pak po půl hodině a o víkendech každou hodinu. Důležité je i to, že v Benešově mají autobusy navazovat na rychlíky R17 od Prahy i směrem na Prahu. Vlaková linka S99 mezi Benešovem a Vlašimí přitom zůstává zachovaná.
1: Změny se budou týkat i Sázavy a Kácova?
0: Ano, přesně tak. Sázava má nově získat rychlejší spojení s Prahou přes Ostředek. Cestující využijí linku 406 a v Ostředku přestoupí na linku 770. U Kácova se počítá s návazností přes Tehov, kde bude možné přestoupit z linky 402 na linku 487. Smyslem je, aby se lidé z menších měst a obcí dostali do Prahy rychleji, i když to někde bude znamenat přestup v novém přestupním uzlu.
1: Přibudou i úplně nové linky?
0: Ano, nově se například objeví linka 789 mezi Vlašimí, Pavlovicemi, Psáři, Drahňovicemi a Divišovem. Další změny se týkají linek v okolí Dolních Kralovic, Letče nad Sázavou, Sázavy nebo Uhlířských Janovic. Některé linky se sjednotí do jednodušší trasy, jiné se zrychlí nebo posílí. A ještě dodám, že většina linek bude odjíždět z pražských Rostyl od metra a zastavovat budou ještě v zastávkách Petírkova a Volha.
1: Informace nám do středočeského odpoledne přinesla Soňa Jindrová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Rádo se stalo, hezký den.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za třicetileté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Poprvé na Západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Hasiči zasahují v Dřínově na Kladensku u požáru kombajnu. Středočeští hygienici zatím letos při kontrolách dětských táborů zjistili 23 závad. Bude slunečno a velmi teplo, naměříme až 38 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné odpoledne. V Dřínově na Kladensku zhořel kombajn při sklizni obilí. Kouř byl vidět zdaleka. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Oheň se už nešíří. Škodu odhaduje mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora na 15 milionů korun. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními třemi měsíci roku podle statistiků o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností a vývoz, který překonal dovoz ze zahraničí. Další příčiny popisuje Vladimír Kermít, ředitel odboru národních účtů Českého statistického úřadu.
4: Vývoj hrubé přidané hodnoty mezi čtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
3: Při kontrolách letních táborů letos středočeští hygienici zjistili 23 závad. Udělili 3 pokuty za celkem 5 000 korun. Ostatní případy řešili jen domluvou nebo jiným opatřením. Z epidemiologického hlediska neřešili žádný výskyt infekčních nemocí, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.
5: V polovině prázdnin máme ohlášeno 268 dětských letních rekreací. Dosud jsme provedli 95 kontrol. Závady spočívaly především v zásobování akce pitnou vodou, neprovádění řádného úklidu nebo ve stravování.
3: Čecha obžalovaného z podvodných obchodů s pohonnými hmotami dopadli kriminalisté ve Španělsku. V minulosti měl v Česku způsobit škodu za víc než 50 milionů korun. Pátrali po něm pražští detektivové, policie na něj vydala evropský zatykač. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny pachateli hrozí až 10 let za mřížemi.
6: Celá extradice ze Španělska musela být ve velmi přísném režimu, jelikož zde bylo velké riziko, že by hledanému muži mohl chtít někdo ublížit. Na pražském letišti si ho převzali kriminalisté se speciální jednotkou cizinecké policie, kteří ho společně převezli do vazební věznice. Sport.
3: Česká cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou Švýcarku Iberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice vylepšila ve švýcarském Montesenori loňské stříbro.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude jasné až skoro jasné. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem. Naměříme až 38 stupňů. Zítra pak bude nejteplejší den týdne. Teploty se můžou vyšplhat až ke 40 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D1 jsou komplikace na výjezdu z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice. Na 14. kilometru se srazila 3 auta v levém pruhu. Kolona se táhne od okruhu z 10. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná nesouvislá kolona kamionů před Rudnou na 7. kilometru. Pomalu se jede následně až na pražském okruhu za Ořech. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské odpoledne a s vámi je stále Pavel Kučera.
7: Vydařené čtvrteční odpoledne i dál.
0: Středočeské odpoledne.
7: Počasí na první srpnový víkend už za okamžik předpoví meteorolog České televize Pavel Karas. Navštívíme jezírko Libušín a Martin Písařík se dnes bude věnovat želvám. K tomu nabídneme písničky, které nestárnou, Jelena, Miraš Birky a Anika.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Kra s námi. Dobrý den.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Pavle, jak moc horko máme dnes?
2: No, je to velmi horké odpoledne, teplota se pohybuje kolem 34 stupňů, ale třeba Dobřichovice, Vlašim na Benešovsku nebo Neuměteli na Berounsku už mají na teploměru 38 stupňů Celsia.
1: Co nás čeká v noci?
2: V noci nás čeká teplota na řadě míst nad 20 stupni, takže noc na pátek bude na řadě míst tropickou nocí. Minima budou klesat na 22 až 19 stupňů. Bude jasno nebo polojasno, od západu přechodně oblačno a vát bude jenom slabý proměnlivý vítr, případně se bude vyskytovat bez větří.
1: Jaký bude pátek, poslední červencový den?
2: To nám vyvrcholí ta vlna veder, takže teploty budou šplhat na 36 až 39 a výjimečně se můžou dostat i na tu 40. Na obloze bude jasno polojasno, odpoledne začne od západu oblaku přibývat a postupně se v západní polovině kraje přidají i přehánky nebo bouřky. Slabý proměnlivý vítr, večer přechodně mírný severozápadní až jižní. No a co se týká bouřek, tak samozřejmě v bouřkách může vítr přechodně zesilovat.
1: Máme nějaké výstrahy? Předpokládám, že ano.
2: Máme samozřejmě výstrahy před vysokou nebo dokonce velmi vysokou zátěží teplem. No a aktuálně byla rozšířena i výstraha před požáry, která už zasahuje do velké části Česka, kromě severovýchodu. Je to výstraha s nízkým stupněm nebezpečí, takže zákaz rozdělávání ohňů v přírodě.
1: Jaký bude ten vlastně už první srpnový víkend?
2: Tak během víkendu by se nám mělo ochladit, od severozápadu přejde přes Českou republiku studená fronta, noc na sobotu samozřejmě tropická, minima klesnou na 22 až 19 stupňů, nejvyšší teploty už se ale budou pohybovat mezi 30 a 33 stupně Celsia a na západě kraje se budou spíš držet mezi 28 a 30 stupni. V sobotu čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti na většině území s přeháňkami, místy s bouřkami, večer pak od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. No a neděle ta by měla být slunečnější, jenom výjimečně s přeháňkami, případně bouřkami a odpolední teploty už se budou držet i pod tou tropickou hranicí, tedy 30 stupni. 28 až 31 stupňů jsou očekávané nejvyšší teploty a noc na neděli už by měla být nepatrně chladnější s minimální teplotou mezi 18 a 15 stupni.
1: Děkujeme za informace, příjemný den.
2: Pěkné odpoledne přeju, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: růstu.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu tentokrát přijal moderátor a diskžokej Martin Hrdinka. Povídat si s ním budeme o muzikálech, kterých je spoluautorem, anebo o anketě Hit století. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Veselé míří středočeské odpoledne k vodě. Jezírko Libušín nabízí možnost strávit letní den v klidném prostředí nedaleko Kladna. Jaké je tu koupání a čím je jezírko u Libušína zajímavé, to nám teď už poví naše reportérka Elena Chomátová. Elen, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak to na místě dnes vypadá? Kolik lidí vyrazilo za koupáním právě sem?
1: Lidí sem k jezírku Libušín dorazilo hned několik. Je vidět, že teplé počasí láká k vodě. Jinak to jezírko je tady obklopeno lesem, takže většina lidí tu leží na dekách, hlavně tady pod stromy. Já jsem zvolila lavičku na sezení, kterých tu pár také najdete, ale najdete tu i také část travnaté plochy, pokud se budete chtít třeba opalovat. Sociální zázemí tu úplně není, občerstvení také ne, takže pokud se sem rozhodnete vyrazit, tak určitě nezapomeňte svačinu a pití. A hned u vody je tady postaven přístřešek se sezením, takže si můžete svačinu dát třeba tady. Co se týká vody, tak ta je tu krásně čistá. Na Mělčině tu můžete pozorovat ryby. Koukala jsem, že některé děti sem dokonce chodí s potapickými brýlemi. I já jsem neodolala a šla si zaplavat a musím říct, že voda je na koupání příjemná.
0: Tak máme osvěženou reportérku. Jak se k tomu jezírku Libušín dostaneme? Je možné tam zaparkovat?
1: Tak já zvolila cestu takovou, že jsem vyrazila z náměstí Libušína po svých. Šla jsem necelé 2 kilometry. Z náměstí to bylo mírně do kopečka mezi budovami a pak už jsem se vydala na polní cestu. K jezírku se autem nedostanete, ale vydat se můžete cestou podobně jako já z Libušína po silnici směrem na Vinařice Tuháň nebo od směru Skladna Rozdělová od rozcestí na Cimrmanském.
0: Ellen, co dalšího můžou návštěvníci v blízkosti jezírka vidět nebo navštívit?
1: Tak tím, že je jezírko obklopené lesem, tak můžete vyrazit na túru po okolí. Ty okolní lesy tady jsou protkány cestami a pěšinkami. A když už tu budete, můžete se vydat například na hradiště Libušín. Podle Kosmovy kroniky i tady kněžna Libuše věštila. Některé archeologické výzkumy tu dokonce potvrzují výskyt pohanské svatyně. Uprostřed hradiště najdete také kostel svatého Jiřího, dřevěnou zvonici a hrobnický domek. K hradišti se dostanete pěšky z náměstí v Libušíně po modré a následně zelené turistické značce.
0: Hlasí z Libušína naše reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, naslyšenou, krásný den.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Michala Hrůzu teď vystřídá Martin Písařík a ten nás vezme k moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských

0: mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Čtvrtečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Kateřinou Macháčkovou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: V Česku je nedostatek léku Tamoxifen. Silničáři budou Břežanské údolí na jihu Prahy opravovat déle. Bude slunečno a velmi teplo, naměříme až 38 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. České lékárny hlásí nedostatek léku s účinnou látkou Tamoxifen, který pomáhá při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Podle ředitele ústavu Tomáše Boráně si jejich dostupnost můžou pacientky ověřit v aplikaci e-recept.
2: Toto se dá vlastně zjistit i vlastně v aplikaci e-recept státní ústav pro kontrolu léčiv, kdy právě u léčiv přípravků, které mají označený příznak léčivé přípravky s omezenou dostupností, tak máme mapu lékáren, kde se uvádí, ve kterých lékárnách vlastně ten léčivý přípravek byl ještě předešlého dne skladem, protože ty lékárny mají povinnost nám každý den hlásit aktualizaci skladových zásob.
1: Pro zhruba desetinu českých pacientek je lék nenahraditelný. S receptem ho můžou sehnat v zahraničí. Dělníci dokončí opravu silnice mezi Dolními Břežany a Pražskou Zbraslaví na jaře příštího roku. Rekonstrukce takzvaného Břežanského údolí měla být původně hotová letos v prosinci. Komplikace vznikly při sanování skal. Práce podle hlavního stavbyvedoucího Jana Pípala komplikuje i to, že cesta v Břežanském údolí je poměrně úzká.
3: Ve špičce, když tady byly velké těžební stroje, tak se tady pohybovalo 20-30 kusů těžké techniky. Do toho ve špičkách se tady pohybuje až ke stovce pracovníků. To znamená, že ta logistika je tady opravdu asi to nejnáročnější.
1: Dělníci dokončili plovoucí molo nad plavební komorou Štěchovice jižně od Prahy. Dosud tam především malé lodě nebylo kde uvázat při čekání na proplutí. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského budou práce dohromady stát zhruba 75 milionů korun.
4: Tyto náklady odpovídají vysoké náročnosti prací. Štěchovice jsou jednou z 9 plavebních komor na Dolní Vltavě, kde byla v uplynulých letech budována čekací stání, aby právě malá plavidla při vyčkávání nemohla být proplouváním velkých lodí ohrožena. Sport.
1: Výprava českých juniorských atletů dnes odcestovala na mistrovství světa. To začíná v americkém Eugene příští týden ve středu. Mezi největší medailové naděje patří druhá žena světového rankingu, tyčkařka Nicole Krutilová a Michal Rada. Sprinter z Českých Budějovic se stal loni mistrem Evropy na trati 400 metrů překážek. Počasí. Odpoledne bude jasné až skoro jasné. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem. Naměříme až 38 stupňů. Zítra pak bude nejteplejší den týdne. Teploty se můžou vyšplhat až ke 40 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na D1 je lepší situace na výjezdu z Prahy do Brna před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Už nehoda nepřekáží a kolona od okruhu se rozjíždí zdržení asi 10 minut. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná nesouvislá kolona kamionů před Rudnou na 7. kilometru. Pomalu se jede až na pražský okruh za Ořech. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takovej, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A
0: pak už
1: se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, jaksi mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A
1: ano, ano, no ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo. Mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i s návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil se přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako stařej, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se
5: právě
0: tolerovalo?
5: Ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly
0: to... To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no ne, říct. Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali... jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáře ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako by o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no, ona
0: magická.
5: Magická, no. Dobře. Tak někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem. By
5: i s tím
0: byli.
5: Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Ne, měla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano, ano. Ano.
4: 52dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem v mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková.
4: Ano, no, ano.
3: Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, straší tam, ale do některých místností posedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučovala.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně, no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
3: Krásný
4: den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám den. Hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora.
3: Mm-hmm.
8: Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo krásný.
8: Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyli, že jsi tak mladý.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhodl. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Stapan, to je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokitce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi proti nímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci osmího jednání.
9: Tak přec.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Přítel, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Položte to a čtěte!
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To budou návali. To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Podívejte. Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už je vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: no,
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji na pětě, jak
2: je
1: všechno
2: propojeno.
1: Jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já pouštíme anekdoty.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je co? No, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví: pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví: naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí Žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No, to se dozvíme, když posluchači dají hodně B. Ano. Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Okavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu. Děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Haló, haló. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych sem chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně,
5: ano.
3: Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Mhm.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pana Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, haló, haló, už vás slyšíme.
8: Tady Karel, Karlovy Vary, Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda, volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku, no, no ta teda.
3: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: No. To myslíte, že mám holku, která cítí kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou.

0: Jako s Máňou, víš?
1: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
0: Aha.
1: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
0: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
1: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
1: Je, 2 děti?
0: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
1: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
4: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a tak maminka. Dále.
4: No, prostě naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
5: Byli báječní.
4: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
5: ano,
4: jména
5: ano,
4: se
5: ano.
4: Pletou no, v tom horku.
5: Ale já jsem s ní taky hrála.
4: Jo, tak dozvodně, všichni se všema hrála. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
4: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Lína s Uršilou Kulkovou, anebo pro Jitku Mulavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka, zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Mulavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Mulavcovou.
1: Dobře,
3: ano,
1: takže
3: děkujeme
1: Bčko,
3: moc.
1: Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže
3: děkujeme.
1: Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Cerimáni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo, a jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil, zůstaňte v rodině. Máňa má ještě sestru, chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: Tolik návštěva Prýma rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou poentu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla naším
3: hostem. Svěží léto, mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Vodní skútr na Slapech narazil do skály. Zraněnou nezletilou dívku záchranáři transportovali do nemocnice. Zítra čekáme nejteplejší den tohoto týdne. Naměříme až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
3: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
4: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
3: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Na Slapské přehradě narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Zbylé dva pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasty Suchánkové jeli na skútru dvě nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje. Praha 4 řeší přemnožené holuby v podchodu u stanice metra Budějovická. V části pasáže technici v květnu umístili zábrany, které ptákům brání v hnízdění a znečišťování místa. V další části podchodu ale plechy instalovat nelze. Přemnožení by mohla zabránit antikoncepce, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
5: Jde o látku nikarbazin. Nicméně pro tyhle ty antikoncepční účely není zatím včera schválena. Na rozdíl od našich sousedů, třeba Rakouska, Polska, a my s ministerstvem zemědělství a s veterinární správou připravujeme nějaký postup, aby se v té vyhlášce objevila. Sport.
2: České hokejistky zahájily přípravu na novou sezonu. V Chomutově trénují pod vedením nového kouče Američana Briana Idalského. Toho zná z působení v Zámoří Tereza Vanišová.
6: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísnej trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
2: Už v listopadu čeká české hokejistky světový šampionát konaný v Dánsku.
0: Počasí.
2: Zítra bude slunečno a bude to také nejteplejší den tohoto týdne. Teploty se můžou vyšplhat až ke 40 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 je silný provoz Prahy směrem do Brna. Na výjezdu z Prahy se pomaleji jede od Pražského okruhu až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Zdržení je asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a teď už je tady zpravodajský souhrn Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
7: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
7: No a protože vše je připraveno, tak začínáme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. A co to bude tentokrát? Například povíme si, že profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách i další profese se teď připravují na tropická vedra. Pokud chcete strávit netradiční sobotní odpoledne a večer, tak vás pozveme do Mělníka. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého čtvrtečního dne. Jako vždycky, ale začneme písničkou.
0: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Lenka Filipová právě dospívala, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého čtvrtečního dne s datem už 30. července, který pro nás pro všechny připravila Tamara Kocourková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Česko zažívá další vlnu veder. Před horkem varuje Český hydrometeorologický ústav. V Praze i středních Čechách platí až do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Pražané a návštěvníci metropole mohou dnes a v pátek za aktuální vlny veder využít klimatizované prostory v přízemí Škodova paláce v centru Prahy, informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podobná místa k ochlazení otevřely také některé městské části, třeba Praha 3. V Dřínově na Kladensku zhořel kombajn při sklizni obilí. Kouř byl vidět zdaleka. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Škodu odhaduje mluvčí středočeský hasičů Jan Cíkora na 15 milionů korun. Na Vltavě ode dneška funguje nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Podrobnosti přidáme v této hodině. Při kontrolách letních táborů a dalších akcí pro děti letos středočeští hygienici zatím zjistili 23 závad, udělili 3 pokuty za celkem 5000 korun. Ostatní případy řešili jen domluvou nebo jiným opatřením. A ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení se Slávií kvůli derby se Spartou. Zjistilo vážné chyby, kterých se Slávia dopustila při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu. Disciplinární tresty od Ligové fotbalové asociace má ale za dostatečné.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Vladimír Mišík, skupina ETC a krásné variace na renesanční téma. No a teď aktuálně. Česko zažívá další vlnu veder. Před horkem varuje třeba Český hydrometeorologický ústav. Ochlazování pacientů řeší i pražské a středočeské nemocnice, kde všude mají klimatizované pokoje a jak jinak vysoké teploty řeší, to zjišťoval náš redaktor Ondřej Mikušek. Pěkný den.
1: Hezký den. Oslovili jsme dvě pražské a 8 středočeských nemocnic. Ve většině z nich mají klimatizaci hlavně nově postavené a zrekonstruované pavilony. Naopak třeba budovy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jsou staré 150 až 200 let a klimatizaci tam nemá ani třetina z více než 500 pokojů. Jen o něco lépe je na tom Příbramská nemocnice, kde jich je klimatizovaných necelá polovina. Pozitivně ale vypadá situace třeba v Kolíně, jak přibližuje mluvčí tamní nemocnice Iveta Vávrová.
2: Kolínská nemocnice má 208 pokojů, z toho je 90% klimatizováno. A to jak v nových, tak zrekonstruovaných objektech, i v objektech, které ještě neprošly opravou. Do zbytku se klimatizace plánuje. Mobilní klimatizace také používáme, ale pouze jako nouzové řešení při poruchách nebo v lékařských pokojích či kancelářích, kde nebylo možné jiné řešení.
1: No a třeba v Benešově, tam už mají klimatizaci úplně všechna lůžková oddělení.
0: No a jak pak nemocnice řeší horko tam, kde klimatizace zatím není?
1: Nejčastěji kombinují několik opatření, která jsou v podstatě všude stejná. Přes den stíní okna roletami nebo žaluziemi, někde i venkovními, a přes noc intenzivně větrají. Na odděleních, kde to hygienické podmínky dovolují, používají také ventilátory nebo mobilní klimatizace. Důsledně přitom dohlížejí i na pitný režim, především u seniorů, kteří mají snížený pocit žízně. A když mají volnou kapacitu, tak některé nemocnice pacienty podle potřeby přesouvají do chladnějších prostor.
0: No a plánují nemocnice postupně do svých pokojů klimatizace přidávat?
1: Ano, některá zařízení pořizují aspoň ty mobilní klimatizace nebo ventilátory a vedení všech námi oslovených nemocnic každopádně počítá s tím, že nové pavilony už budou klimatizované a při rekonstrukcích budou chlazení postupně doplňovat i do starších částí budov.
0: O klimatizacích v pražských a středočeských nemocnicích jsme si povídali s naším redaktorem Ondřejem Mikuškem. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ženy v půlce života často hrají roli všem vyhovět a do toho se vnímají jako neviditelné. Mění se jim tělo a to všechno má vliv i na psychiku. Co poradí mentální koučka Iveta Clark a nejznámější česká modelka 60+, Hana Janata?
2: Já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Thank you.

0: Jakub Smolík a jeho holka s Bílou Helenou. A teď zůstaneme v Praze a jdeme na Vltavu. Plavidla na Vltavě v centru Prahy totiž začala obsluhovat nová servisní loď. Tanker může zajistit tankování paliva a vody a nebo odběr odpadních vod. Podle ředitelství vodních cest je bezpečnější než staré plavidlo z roku 1998 a také a hlavně ekologičtější.
1: Na nábřeží Edvarda Beneše zakotvila černobílá loď s nápisem RVC Praha. Nově bude zásobovat všechna plavidla v centru metropole. Tanker řídí kapitán Karel Majer, který si zvyká na moderní systém.
2: Tohle je motor levej, na druhý straně je pravej. Buštrál, to je vepředu motor na jízdu. No. Tady jsou ty vidíky a tohle.
1: Jak dlouho už pracujete jako kapitán?
2: Se nedá nic počítat. Je to zábava, je to krásný prostředí tady, v zimě i v létě, takže je to pohoda, když to klape všechno.
1: A jak to vypadá, když to neklape?
2: No tak to tak je někdy honička, že jo, a takhle, ale většinou už tady jezdíme dlouho, jak to... tak se někam vždycky dostaneme.
1: Servisní tanker nahradil tlačný člun a remorker z roku 1998 a funguje jako čerpací stanice na vodě. Nově je navíc schopný obsloužit i menší rekreační lodě, popisuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Doposud malá plavidla musela tankovat své pohonné hmoty pomocí kanistrů, to znamená nosit si z auta 50-litrové kanistry a z těchto kanistrů to přelévat do nádrže své lodě. Dnes už může malé plavidlo sem pohodlně připlout a pomocí pistole si natankovat.
1: Nádrže na lodi mají kapacitu 66 kubíků nafty bez spotřební daně, které můžou využívat velké osobní lodě, a dalších 12 kubíků nafty a 12 kubíků benzínu pro menší plavidla, dodává Bukovský.
3: Ale není to jen o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody, které jsou z toalet nebo z kuchyní, a také se zbavit olejů. Samozřejmě loď má dvojité boky a dvojité dno, takže i kdyby narazila na dno, tak se nemůže stát, že by obsah tanku vytekl do řeky.
1: Tichý naftový motor na tankeru doplňuje plug-in hybridní technologie s akumulátory. Servisní loď podle šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů stála zhruba 110 milionů korun.
4: Ta loď je hybridní a při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Je to supermoderní loď, která nemá zatím u nás obdoby, zejména tím, že je ekologická. Myslím si, že startuje dobrý trend.
1: Nové servisní tankery chce podle ní ředitelství využít i na jiných místech.
4: Na Orlíku, na Slapech. Určitě. Kromě toho máme i stacionární servisní centra, máme teďka nově otevřené servisní centrum v Rounici a máme samozřejmě servisní centra ve všech přístavech, to znamená Petrov, Veselý, Hluboká a přibydou další.
1: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet zrostl o 3560. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Tak tolik skupina Crash Test Dummies, která právě dobloumala se svým songem. No a jinak máme krátce po 17:30. No a na řadě je víkendová pozvánka. Skupiny historického šarmu Rytíři Mělničtí a jejich příznivci se sejdou totiž v sobotu odpoledne v Hořínském parku, aby svedli v pořadí už 14. bitvu na Mělníku. No a o akci si teď povíme více s vedoucím skupiny Mělničtí rytíři Petrem Pártou. Vítejte v našem vysílání, Petře.
1: Pátra, Petr, dobrý večer. Já zdravím všechny posluchače Rádia Českého rozhlasu.
0: Děkujeme mnohokrát. No a já se hned zeptám. Sobotní program v Hořínském parku začíná už ve 14:00. Tak co všechno návštěvníky čeká?
1: Ve 14:00 začíná nám takové tradiční, protože začínáme raději takhle později. Začneme úvodem, vystoupením hudební skupiny, která hraje středověkou hudbu, kapela Ergo. Po ní následuje šermířský turnaj, kde se utkají šermíři jako lehkouděnci a těžkouděnci, kteří spolu bojují v duelu na našem kolbišti. Posléze následují takový blok vystoupení kejklířů, nějaké divadelní vystoupení, ukázky dobových tanců. Opět se nám zase otočí ten blok, že znova uslyšejí tu historickou hudbu. Mm-hmm. A pomalinku se budeme blížit už k 6. hodině, kde podvečer vlastně před tou bitvou bude proběhne křest knížky tady u nás nahoře na pódiu na bitvě na Mělníku. To bude to křest takové publikace o Barboře Celské, což byla císařovna a manželka Zikmunda, která tady na Mělníku právě zemřela před 575 lety. Uh-huh. A my s autorkou tady knížky jsme se dohodli, že ji zde pokřtíme. V 18:00 samozřejmě se rozeběhne ta velká bitva, která tady bude. Není to rekonstrukce takových těch klasických bitev, které vidíte někde jinde. My tady na Mělníku jsme takový pohádkový fantasy trošku, takže máme napsanou trilogii, která letos nám pokračuje druhým ročníkem. A následuje zase bok ukázky friských koní, vystoupí nám kapela Claymore, aby jsme zase i z nějaký doby současný mohli mít nějakou muziku. A malinku se budeme blížit k večerní bitvě, kdy v 21:00 budeme mít ten noční bitvu, kde je vlastně pokračování toho příběhu, toho, která se rozeběhne v ten podvečer. A vlastně zakončíme ho potom obrovskou fire show, která nám tady bude předvedena společností Taberna.
0: Takže program opravdu bohatý. No a právě součástí programu, jak jsem se dočetla, bývá i takzvaná Mělnická prda, ale ta prý letos nebude, tak proč?
1: Ta letos nebude, protože zaprvé máme tak našlapaný program letos, že nenašel se tam pro ní prostor, ale je to taková zajímavost, kde vlastně soutěží střelci historických zbraní v nejhlasitějším výstřelu. Měřili jsme to pomocí zvukometru, ustanovili jsme nějaký rekord, který je ustanoven. Uh-huh. A uvidíme, jestli v příští rok třeba se tadyhle v té Mělnické prdě vrátíme.
0: Dobře, jinak bitvy bývají většinou zaměřené na nějaké historické události. Můžeme trošku ťuknout, alespoň z části něco o tématu té letošní historické události, historické bitvy?
1: Jak jsem říkal, že ten Mělník je spíš takový, že spíš si hrajeme pohádky. S pohádkovým příběhem a tím fantazí, ale tak jsou významný roky, kdy zůstáváme třeba i vážný, a to bylo před 2 lety, kdy Mělník slavil 750 své první písemné zmínky. A my jsme udělali šermířský muzikál s kamarády šermíři, s kamarády muzikanty. A naživo třeba tady byla hraná hudba, byl tady prostě zpívaný zboristky, nám zpívali texty, které byly složený speciálně pro tu akci, napsaný scénář, který se odehrával o Přemyslu Otakarovi II., který vlastně mi provedl tu první písemnou zmínku o Mělníku. A to bylo takový to, když to bylo takový to vážný, když se to snažili rekonstruovat, ale letošní příběh, co tam bude, tak je to pokračování loňského příběhu. Máme rozepsanou takovou trilogii o nekromantu. Postava, která se nám podařilo tady zkřísit, která škodí šíleně tady z tomu kraji, tady tomu území, který tady je, a samozřejmě lidi se snaží proti němu bojovat. A došlo k tomu, že tam taková centrální postava je dívka Madlenka, která byla poučena čarodějnicí, že měla provést prostě nějaký rituál. Bohužel ten rituál se nepovedl a ta milá, krásná Madlenka prostě skončila na té temné straně u toho nekromanta, který začíná zneužívat pro své výboje a začíná usurpovat pomocí ní samozřejmě další a další území. No a my letos se pokusíme sehnat nějakýho, nechci říct tvora tady z toho světa, ale z onoho světa, který by mohl pomoci lidem v boji proti tomu nekromantovi. A večerní příběh, ta noční bitva, tak ta vyvrcholí tak, jako tady ještě žádná zatím nevyvrcholila, a to bych nechal jako překvapení.
0: Jako tajemství, jasně.
1: Ano.
0: Tak pojďme ještě stručně na závěr. Čekají nás horké dny. V sobotu může prý teploměr přesahovat i 35 stupňů Celsia, to se v létě stává, že? Tak jste na to připravení? Myslíte si, že třeba, že to může ovlivnit návštěvnost?
1: Já si myslím, že návštěvnost to samozřejmě může ovlivnit, protože ty teplý ročníky tady známe, a proto my jsme se snažili vyjít letos vstříc a pomocí se díky našim partnerům a kamarádům, tak máme tady pro diváky vztyčený dvě obrovská paládia, jednou průměru 12 metrů, jednou průměru 10 metrů, který je nad tou scénou před pódiem, zároveň před tím naším bitvištěm, kde vlastně se odehrává ta bitva, a objednali jsme i o jednu cisternu navíc pitný vody, kde bude připravený agregát a mlhovadla,
0: Výborně. Aby
1: jsme mohli prostě ovlažit.
0: Ano, ano, ano. Na závěr pojďme jednou větou říci, jak se tam dostat, od kdy bude park přístupný?
1: Park bude přístupný pro diváky už od 12 hodin. Ono je to vlastně veřejný prostor, který se využívá veřejně. Samozřejmě jsme tady na soukromém pozemku, ale přístupný je, když přejdete na Mělník, z Mělníka na Starý most, takzvaný správným názvem Strakův most. Uh-huh. Pod něj se podjede a tam už všude uvidíte cedule, směrovky, prostě bitva,
0: kudy
1: se tam dostat. Nebo se podívat na facebookovou stránku Rytířů Mělnických, anebo na naši webovou stránku Rytířů Mělnických, kde jsou dopravní informace jak pro účastníky, tak zároveň i pro návštěvníky akce.
0: Mm-hmm, výborně. Tolik Petr Pátra, vedoucí skupiny Mělniští rytíři. Já moc děkuju. Moc vám přeju, ať se akce vydaří, ať je veselo, ať je radostno, a jediné, teda, co vím zcela určitě, že vám nebude pršet. Mějte se moc hezky a ať se to všechno povede, a budu se těšit zase příště u nás. Naslyšenou.
1: A my se samozřejmě budeme těšit na ty návštěvníky, který sem dorazí. Naslyšenou. Moc rád jsem se vás slyšel. Mějte se. Den v kraji.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Petr Můlka, jeho písnička O Lamour. Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot přes 30 stupňů Celsia. Co ale pro někoho může znít jako dobrá zpráva, to pro ostatní představuje komplikace. Řeč je třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi nebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorech. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové a minerální nápoje a třeba na finisherech máme i lední pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odborů. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dnešní odpolední teploty ve středních Čechách přesáhly na mnoha místech 35 stupňů Celsia. No a o dalším vývoji počasí teď řekne více meteorolog České televize Pavel Karas.
2: V noci nás čeká teplota na řadě míst nad 20 stupni, takže noc na pátek bude na řadě míst tropickou nocí. Minima budou klesat na 22 až 19 stupňů. Bude jasno nebo polojasno, od západu přechodně oblačno a vát bude jenom slabý proměnlivý vítr, případně se bude vyskytovat bez větří.
1: Dobrá, a jaké počasí můžeme očekávat zítra?
2: To nám vyvrcholí ta vlna veder, takže teploty budou šplhat na 36 až 39 a výjimečně se můžou dostat i na tu 40. Na obloze bude jasno polojasno, odpoledne začne od západu oblaků přibývat a postupně se v západní polovině kraje přidají i přehánky nebo bouřky. Slabý proměnlivý vítr, večer přechodně mírný severozápadní až jižní. No a co se týká bouřek, tak samozřejmě v bouřkách může vítr přechodně zesilovat.
1: No a vydal Český hydrometeorologický ústav nějaká varování?
2: Máme samozřejmě výstrahy před vysokou nebo dokonce velmi vysokou zátěží teplem. No a aktuálně byla rozšířena i výstraha před požáry, která už zasahuje do velké části Česka, kromě severovýchodu. Je to výstraha s nízkým stupněm nebezpečí, takže zákaz rozdělávání ohňů v přírodě.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Tolik svižní brontosauři. No a co dodat, jsme na konci našeho vydání magazínu jménem Den v kraji. To další tady bude zase zítra krátce po 17. hodině. Teď se patří poděkovat za pozornost, za společnost, ale neloučím se s vámi. Po zprávách po časovém znamení se opět uslyšíme v našem dalším vysílání na vlnách Středočeského kraje po 18. hodině.

Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na středočeskekulturnileto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Příjezdy autobusů z nádraží v Kladně najdou cestující na nových elektronických tabulích. Zítra čekáme nejteplejší den tohoto týdne, naměříme až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný podvečer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
2: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
2: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
4: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
2: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Na zastávky opravovaného autobusového nádraží v Kladně dělníci umístí elektronické označníky. Nové tabule nabídnou cestujícím především informace o jednotlivých spojích. Město jich objednalo celkem 12, zaplatilo za ně 2,5 milionu korun. Úpravy mají být hotové do konce léta, říká mluvčí radnice Kateřina Přibylová.
5: Cílem je, aby se autobusové nádraží stalo přehlednějším a především důstojným veřejným prostorem, který svým rozložením a koncepcí odpovídá současným požadavkům. Celkem 12 označníků koncem září poslouží cestujícím na zrekonstruovaných nástupištích s novými zastávkami.
1: Praha 3 prodloužila otevírací dobu některých svých úřadů. Lidé se budou moci ochladit v klimatizovaných prostorách radnice v Seifertově ulici nebo na Havlíčkově náměstí, anebo taky v infocentru v ulici Milešovská. Budovy zavřou dnes a zítra až v 19 hodin, říká starosta městské části Michal Vronský z TOP 09.
6: Vlny veder jsou stále častější a intenzivnější. Chceme proto, aby lidé na Praze 3 věděli, kam se mohou přijít ochladit a kde najdou bezpečné zázemí. Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím.
1: Lidé se budou moci ochladit třeba taky v Národním památníku na Vítkově. Seznam klimatizovaných prostor k dispozici na webu radnice Prahy 3.
0: Sport.
1: Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Sémanová, obhájkyně dvou titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Evropský šampionát v Paříži začne zítra. Bazénové plavání je na programu od 10. srpna.
0: Počasí.
1: Zítra bude slunečno a zároveň to bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty se můžou vyšplhat až ke 40 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Zdržíte se na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic, pomalu se jede před Benešovem, zdržení asi 10 minut a na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalu se jede od Rudné ze 6. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A pokračuje středočeské odpoledne. S vámi je dál Jitka Lukešová.
7: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině, tak například se dozvíte, že nový denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením by mohl vzniknout na Zahradním městě v Praze 10. Také vás pozveme na zámek Loučeň, který žije celý červenec svými labyrinty a samozřejmě vás pozveme ještě na další zajímavé akce. Tak hezký poslech.
8: Měsíc jak zlatá bula sicilská. Storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Richard Marx a jeho písnička Right Here Waiting. Jinak máme 16 minut po 18. hodině. Vy posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No a teď zůstaneme na chvíli v Praze. Nový denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením by mohl vzniknout na Zahradním městě v Praze 10. Výstavbu připravuje městská část a taky magistrát. Podobných zařízení je v hlavním městě prý stále málo.
1: Rodinám, které by nový stacionář mohly využívat, pomáhá například spolek rodičů péče bez překážek. Jeho členové se sami o handicapované děti starají. Podle spoluzakladatelky spolku Jarmily Neuwirthové se mladí lidé v takových zařízeních lépe socializují.
2: Mladí lidé jsou součástí kolektivu, mají možnost socializace a změny prostředí. Často je pobyt v denním stacionáři doplněn různými terapiemi, například muzikoterapií, fyzioterapií, kanisterapií nebo artterapií i pobytem venku.
1: Zatímco jsou děti přes den ve stacionáři, rodiče můžou jít do práce, nakoupit a nebo si třeba jen odpočinout, doplňuje Neuwirthová. Podle ní v Praze chybí zhruba 100 míst v podobných zařízeních.
3: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
1: Nový stacionář by měl vzniknout v areálu mateřské školy Chmelová. Podle mluvčího Prahy 10 Jana Bruna Tropa ho budou moci využívat zejména rodiny z okolí.
4: Nový stacionář má zajistit odbornou péči a bezpečné prostředí pro klienty s kombinovaným postižením a zároveň přinést rodinám lepší dostupnost služeb. Projekt je plánován v souladu s komunitním plánováním a potřebami obyvatel Prahy 10.
1: Kapacity se pražský magistrát snaží navyšovat, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
5: Před rokem jsme například otevřeli ve spolupráci s organizací Dobromysl nový denní stacionář v Lahovicích. Předtím jsme rozšířili kapacity denního centra Paprsek o nové prostory ve Vlkovicích, kde poskytujeme také i pobytové a odlehčovací služby, a v září otevřeme další stacionář na Opatově.
1: Praha 10 teď připravuje projektovou dokumentaci. Hlavní město se bude podílet na financování výstavby. Ta by mohla začít do 2 let. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Petr Kotwald a jeho písnička Je v tahu. No a co si dáme teď? Na řadě je Pozvánka. Zámek Loučeň na Nymbursku je rájem labirintů a bludišť. V zámeckém parku o rozloze 23 hektarů jich najdete 12. Buxusové, palisádové, tisové nebo provazové bludiště, kamenný, světelný, prstový labirint a nebo labirint krále Karla IV. Královský labirint a samozřejmě další. No a protože červenec loučenští vyhlásili měsícem labirintů, zajela se tam na ně podívat i naše reportérka Jolana Nováková.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi labirintem a bludištěm? Labirintem vede jediná cesta, byť pořádně klikatá, a v bludišti narazíte na mnohá rozcestí, ale ne každá z cest, kterou si vyberete, vede správným směrem. Zámek Loučeň na Nymbursku je rájem labirintů a bludišť, respektive zámecký park o rozloze 23 hektarů. S kastelánem Vratislavem Zákoutským jsme si vyšlápli na zámeckou půdu. A když se podíváme z okna, tak vidíme na jeden z labirintů a těch vy už máte 12.
2: Ano, teďka jich je 12, přibyly dva písmenkový a teď naposledy přibyl královský labirint, který jsme vlastně základní kámen dělali v den, kdy byla Země po 700 na stejném místě na oběžné dráze okolo slunce, jako když se narodil Karel IV. Je to dárek pro Karla IV.
1: Budování tohoto neobvyklého barevného labirintu se protáhlo na 9,5 roku a teprve od prosince 2025 má královský labirint ve svém středu nejdůležitější klenot – zlatý mnohostěn. Přijďte si ho prohlédnout třeba už teď v červenci, který tady vyhlásili měsícem labirintů. Na infocentru si můžete vyzvednout hrací kartu a sami s partou přátel nebo s rodinou putovat od labirintu k labirintu a plnit úkoly. Navíc je u každého z labirintů umístěný panel s informacemi. Najdete na něm fotografie labirintů ze světa, které jsou podobné těm loučeňským, stylem, volbou materiálu anebo druhem zábavy, kterou nabízejí. Ze zámku Loučeň Jolana Nováková, Český rozhlas, Střední Čechy.
0: No a já ještě doplním, že park s labirinty je otevřený denně od 9 do 18 hodin 30 minut, v sobotu pak do 21 hodiny a 30 minuty. Ale pozor, nenechávejte návštěvu na poslední chvíli. Ve dnech 31. července a také 1. srpna bude celý zámecký areál, včetně parku s labirinty, pro veřejnost uzavřen. A já už jen dodám, že reportáž, článek a fotografie labirintů a bludišť najdete také na našem webu.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát budeme mít hosty dva, otce a syna. Oba se jmenují Filip Jícha a oba jsou dálkoví a zimní plavci. Mladší z nich dokonce přeplaval kanál La Manche.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Středočeská.

0: Tolik slovenská skupina No Name a písnička Nie, alebo Áno. No a co si dáme teď? Tak teď už jsou na řadě naše tipy. Zbystřete, pokud se chcete zítra někam vypravit.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Masarykovo náměstí v Bělé pod Bezdězem znovu rozezní letní hudba. V rámci promenádních koncertů vystoupí zpěvák, klavírista a autor písní David Pet, který představí vlastní tvorbu. Pokud si chcete zpříjemnit páteční večer pod širým nebem s českými písničkami, koncert začne v 7:30. Nový měsíc můžete letos o prázdninách přivítat trochu netradičně. Plavkách. Aquapalace Praha chystá letní Silvestr, večer plný hudby, světelných efektů, akrobatických vystoupení nad vodní hladinou i nočního sjíždění tobogánů. Chybět nebude mořské vlnobití, barmanská show, taneční vystoupení ani půlnoční přípitek na přivítání srpna. Letní oslava potrvá od 14:00 do 12:30 ráno. Fotografie, které připomínají obrazy starých mistrů, představuje v Rabasově galerii v Rakovníku Jadran Šetlík. Výstava Fotografické obrazy ukazuje autorovu charakteristickou techniku přenosu fotografie na plátno, díky které snímky získávají podobu malířských děl. Přijďte se podívat nejpozději do 3. září. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Tak tolik Anna Julie Slováčková a písnička Nepopsaná. Tak vážení a milí, 19. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásný večer i s našimi dalšími pořady, takže přeju hezký poslech. No a zítra úderem 17. hodiny se na vás budu moc a moc těšit, naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dělníci dokončují nový most přes Tloskovský potok v Týnci nad Sázavou. Ve Španělsku i ve Francii se na většině míst daří dostat požáry pod kontrolu. Zítra čekáme nejteplejší den tohoto týdne, naměříme až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný podvečer. V místní části Krusičany v Týnci nad Sázavou na Benešovsku stavbaři dokončují nový most přes Tloskovský potok. Je širší než ten původní, aby po něm projela i větší auta a zemědělská technika. Výstavba mostu začala letos na jaře, pokračuje starosta města Martin Kadrnoška z Hnutí STAN.
2: Ten most je kompletně nový, celý stál zhruba 6 milionů korun. Opět nám významně s financováním pomohla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Most je dokončený, už se může téměř používat, dělají se poslední závěrečné finální úpravy, dokončuje se zábradlí a jakmile bude most skolaudovaný, tak se bude most používat.
0: Dělníci dokončili plovoucí molo nad plavební komorou Štěchovice jižně od Prahy. Dosud tam především malé lodě nebylo kde uvázat při čekání na proplutí. Do konce roku má vzniknout ještě jedno stání v dolní části komory pro lodě projíždějící z opačného směru. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského budou práce dohromady stát zhruba 75 milionů korun.
3: Tyto náklady odpovídají vysoké náročnosti prací. Štěchovice jsou jednou z 9 plavebních komor na Dolní Vltavě, kde byla v uplynulých letech budována čekací stání, aby právě malá plavidla při vyčkávání nemohla být proplouváním velkých lodí ohrožena.
0: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav, informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
4: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas.
0: Počasí. Zítra bude slunečno a také nejteplejší den tohoto týdne. Teploty se můžou vyšplhat až ke 40 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Zdržení čekejte na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic, pomalu se jede před Benešovem, zdržení asi 10 minut. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pomalej se jede od Rudné ze 6. kilometru až po sjezd na Ořech, zdržení 30 minut celkově směrem k dálnici D1. V Praze je stále odpolední špička a silný provoz. Komplikace jsou v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most, za výjezdem z tunelu Mrázovka stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Tolik informace z dopravy, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme tu probírali islamisty a říkali jsme si, že ta koncovka ista je tam v tomhle případě tak trošku
2: matoucí.
1: Tak jak je to s těmi koncovkami? Kde začít?
2: Tato přípona ve slovotvorbě funguje u odvozování podstatných jmen z podstatných jmen. To je, myslím, na tom jasné. To je jenom taková technická poznámka a vytváří dva typy podstatných jmen z hlediska významu. Hokejista, houslista a podobně. To jsou takzvaná jména konatelská, tedy vyjadřují nějakou specializovanou činnost. A pokud jde například o feministu, islamistu a tak dál, tam jde o označení člověka podle nějaké společenské příslušnosti. A aby to nebylo tak jednoduché, anebo naopak tak omezené, těch přípon pro vytvoření podstatných jmen, kterými označujeme nějakou příslušnost společenskou k nějakému hnutí, názoru, k nějaké vědecké škole a podobně, těch přípon máme celou řadu.
1: No, na co bychom mohli přijít?
2: Pár
1: třeba
2: příkladů uvést.
1: Tak aniž bych koukal do vašich poznámek, paní magistro, napadá mě třeba takový án, republikán.
2: Tak, to je jedna z těch přípon, jako klasický příklad. Vedle republikána se uvádí například mafián, což je také sociální určení.
1: No, pak svazák, pravičák, tam se trošku ta přípona změní z án na ák.
2: Těch přípon je řada a já myslím, že i když je neumíme například vyjmenovat, tak jako třeba vyjmenovaná slova.
1: Taky my vládneme, ale.
2: Tak dokážeme tu hodnou zvolit, pokud to slovo chceme právě utvořit nebo si na něj vzpomenout. Dodejme, že standardně se v příručkách jazykových uváděly jako nejproduktivnější přípony tohoto typu podstatných jmen přípona ník a přípona ovec. U toho ník si nejsem jistá, jestli to takhle ještě funguje. Tam jde o to, že třeba když vznikaly úřady, vznikla vrstva úředníků, úředník a tak dál.
1: No jinak tady máme i koncovky ita jako bandita, ista jako policista, ik jako akademik, ián jako vegetarián, nebo jín jako čeledín.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole Země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když se snáší déšť,

0: Dobrý večer, vaši rad Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady sedí souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohlédneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuju, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já ti tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. No tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle, třeba strejdové hrajou taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečave. Potom můj strejda, Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetěm.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla vlastně minulý rok. Je to vlastně takový splněný sen můj. Pro mě to bylo skvělý si to vyzkoušet v nějakém jako hodně dobrém studiu a s takovým profíkem, jako je právě Igor Kmeťo. Takže za to jsem moc rád, za tuhle příležitost.

0: To byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Kejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ješka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilský věci, argentinský.
2: Ty, když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čím se snažím teďka

0: víc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal udělat sám.
1: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
0: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mě chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože když jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak tak asi jsem k tomu jako dospěl, takže už to hraju tak spíš jako tak jako pro radost. Vždycky po mě chtěli Halgáta a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože ty znáš takový klenot a nechci to nějak moc jako neumím.
1: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to.
0: To si právě myslím, no, třeba u těchto typů jako písniček.
1: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtějí tu temperamentní muziku.
0: To je taky důležité, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
1: K tvé tvorbě, co chystáš, co plánuješ?
0: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaké akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
1: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
0: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
1: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí, nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu.
2: Jo?
1: Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady. Elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí jít nedoplatky, že tohle by se mělo zavést tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně s Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídit, tak jsem šel Polákovi, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledne a měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy, hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefa, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: Jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidí, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak tady? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s nima, to jsou dohady, problémy, a někteří se jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on mám řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní váš telefon no. Taxikáře, už asi budete mít čichtu zase, tak si to vezměte.
1: Ne? Dobrý večer, tak si prosím.
0: Adagio Zimar Savoro, Manga vlačí rad. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
2: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
3: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu všechno to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
2: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Česko-Lipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
4: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
0: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3.
1: Počasí.
0: Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná, na kilometru 66 hořelo nákladní auto, hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem, stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště, na 17. kilometru je kvůli tomu průjezdný jeden pruh, kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka tálie. Helena Vondráčková je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mě rozumějí. A je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: Často jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem ji oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila celkem.
1: Se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně jsem mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepřelíc,
1: to ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát, ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostej začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na Zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Vzhůru k výškám Helena Vondráčková, tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Vzhůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Manny. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám, to musí jít slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to... na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední O2 Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. Že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavě?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano.
1: Původně. Že... Ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste poslouchali, mě dostala
1: teda. Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to slyšet, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trvalku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobem, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak k tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly, nebo v Praze v Les Misérables. Takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským. No prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok,
0: ano,
1: 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy.
1: Knížky,
0: jedna na konci roku ještě.
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a pak
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí arény nezastavuje.
3: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
2: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
5: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø.
1: Počasí.
2: Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jedním od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a oběd se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
7: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
6: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
7: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: Trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad to dělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: To uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vemete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak, pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No dost, no 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochoutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátovi od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jemu bylo 27, a že on byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říkala, no nazdar. No Jarka říkala, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně vrátná, nebo vrátný, ne?
5: No vrátný, ten byl hlukej a slibej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy. V těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané. Takže, no.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrh, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát? No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám. No.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla. Hm. A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku, no a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no. Protože ze jednou byla to inženýrka potom, a já jsem byl jenom obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo. Aby se jí tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné, takový to zahradnictví a takový to. Se mi se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To by bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne? Tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné. No. Jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Milině a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě. On musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli, jako moji rodiče, až tak pobožní. Maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli, já jsem byla i u svatého přijímání a všecko. Ale stařenka, ta by to nepřežila, takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem to byla ráda, mě se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která by je, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mi ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někomu tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali...
3: Někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo? No teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho. Šli jsme na Dušnu, no. Normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den posled by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že jo? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta. Tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla. No, takže no, toto se změnilo. Že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda ta Krejzová a že jako už si nemůžu taky dělat, co chci. No.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp. Jako takhle. Ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řekl ještě víc. už nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Takže že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoana de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. Protože já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka a už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje snad. Já jsem se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělá tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až v Rynolci na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už jí bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, já jen prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Doteďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení, obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže, no a mít toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoct, ruce ho zradily a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No, přiběhla, co mi je, a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a vzali mě dokladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě jel, akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a nějak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavím už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali srost, jako to, co tam bylo roztříštěné, a potom řekli, že mě dej do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala, to teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama, takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak. No. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak jeden z nás umře, tak to bývá.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo, jsem.

0: já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle a jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem tak, že se dá nic dělat.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, to vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snazší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako, nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, no sice nevím kam, ale jako, zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové, jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takovým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád
2: jako být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, a potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučat, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A ten čísílko.
0: Ten čísílko.
1: Jo, zlobí vás.
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto, no, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zale babi neměla nás a má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba, no, no, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle hrozně žní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte.
2: Jo.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Ne. Co to je?
3: No kávovar, no.
4: No jo.
3: No, tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, teď to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme, i paní, i pánovi, děkujeme.
4: Máte to i s kávou a teď už si...
3: No. To teda, no, to bude na výběr teďko. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíciletí.
3: No, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Roberte?
5: No, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda.
5: Jo.
4: Teda v horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: No. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňujete společné chvíle.
3: Mockrát děkujem, ale opravdu to tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec tady pro to, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Kam jste se jí nejvíc díval při prvním rande?
5: Do očí.
3: Do očí.
5: No.
4: Kde jste se poprvé milovali?
5: Kde? Asi na Lánech. Na té koleji.
4: Vzpomenete si, kde jste se poprvé milovali?
3: Ve stanu na přehradě.
4: Jaký tehdy nosil účes, jak byste to nazvala?
3: Přilizlé vlasy takhle jako patku na stranu.
4: Jaký jste tehdy nosil účes?
5: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a pak jsem si nechal ostříhat.
4: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
5: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
3: Lilie.
4: Co by si dala v cukrárně?
5: V cukrárně? To nevím, asi kafe.
4: Co byste si dala v cukrárně?
3: Větrník.
4: A k pití?
3: Pečený čaj, jak tam mají.
4: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
3: 3.
5: Já? Tak 1, 2.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
5: Myslím já, manželce a potom ona mě.
4: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
3: Manžel mě.
4: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
3: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
5: Nějakou košili nebo nějaký oblek nebo něco takového.
4: V čem je žena

0: Dant? Na čem lpí?
1: Ona nejvíc asi na té pravdomluvnosti.
2: Co nesnesu?
0: No
2: tak lež, samozřejmě.
0: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
1: Asi ona.
2: Určitě já.
0: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
1: U mě tam může být tak akorát kapesník, nějaký ten papírovej, nebo hodiny a rádio.
0: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
1: Knížku tu chodí číst nahoru.
2: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
0: Jak často se u vás převléká povlečení?
1: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
2: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
0: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
2: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
0: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
1: Já? Asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
0: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
1: Míjíme všechno. Co manželka vaří, tak to já sním a...
0: Dáte si i zemlbábu?
1: Jo, i zemlbábu.
2: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
0: Kde jste nejvíc lehtivá?
2: Nikde.
1: Ona lehtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lehtivá asi.
0: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
1: To já usnu spíš.
2: Usne.
0: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
1: Na tvář nebo tak nějak.
2: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle dvě místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkala, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
3: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
4: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
1: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
0: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a...
1: No, musí mi pomáhat občas a takový to... Je to pro ní horší, no.
2: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
0: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
1: Já třeba... Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
0: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
1: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
0: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale... Kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
2: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě, bylo, že jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku, prostě to, fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
0: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
2: jo,
0: si zatančíte.
2: Tam, jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
2: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
0: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
1: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá všechno. A že vychovala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
0: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaši lásku? Jaká je?
1: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
2: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdit si schody v pohodě. To, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
1: Když může, tak udělá všechno pro mě. Co by pro mě žádná jiná neudělala.
0: A vážíte si toho?
1: Já jo, já si toho vážím. Mám se rád, že jí mám.
0: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
1: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
2: Jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
1: Jo, miluju. To jo. Strašně moc.
2: Mi z toho úzko. Nedovedu se představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc, opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůř na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
6: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend z hlediska energií, z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
7: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
2: Zítra bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: a lásku. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu Českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. jako by hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení raních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla Světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky. Scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvodčí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem i za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a

0: Bod číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů. 11.45. Tábor číslo 2. Dvě srostlé kleče vzdálenost 80 metrů. 12.10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů. 13 hodin. Vrcholek. Vzdálenost 20 metrů. 13.30.
1: Lékařem výpravy jmenuji sebe. Zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
1: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2×23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
3: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
1: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
1: Miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
1: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
1: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
1: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se zprobouzela a na rtech by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
1: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
1: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, pot se lil a dech se úžil.
0: Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku.

0: Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků co nejrychleji a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla,
1: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl's. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi 4 balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer, opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, spaní pod stanem, na kamarády. I na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná se dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím, nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl, tady mi říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu. Vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě pojďme
1: no, tak
0: si.
1: Jako dneska ano. Jsem za barákem jsem měřil 43 stupně, jako byli. To jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska. Ta teplota, to už jako není normální. Mhm. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med. A ten mám, mediárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšeni nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme bdělým okem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní, my jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na voze slámu, co když to chytne, bude průšvih, tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora má vzít.
0: Ano.
1: Trenýr, trička, jak to si pamatujete.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No, vidíte. Takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už je vedlejší, že jo. Takže na dvě tábory jsem párkrát na táborech byl, je nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, my jsme byli do nějakého potoka, kde bylo takový, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno, jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, radě nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách, posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, jak se skvěděli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od z toho klasu to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká, pestrá. Nesmí zapomenout na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močílky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škavličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bral takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který, když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat, mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku doskočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhal sprint 50 metrů a překážkový, je krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok. Kolem potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spolu jsme zase přiběhli k tomu stadion. Ano, tak to byl stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo. Dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky. Tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěn, jenomže on tam stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: vy jste se čas rozjel, ale je mi to moc líto, ten čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když jsme byli trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, jestli teda.
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak věřím, že kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jde se dívat na úplněk, nádherný, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže to nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, bratrušově. Teď už je to všecko a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbový guláš doma, no to byla bašta, to bychom s brácho snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbový guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: To byla druhá. Na té chalupě, když se našli pichavky nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobré vždycky k bramborům a v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny, takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky.
0: No. Roberta, znáte Jidášovo ucho, houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím,
0: co
1: jestli
0: roste
1: poznal, paní Jaruška,
0: na tom bezu
1: černém.
0: No. Tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor, když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním. Jezdil jste na tábory, máte to v hlavě, nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v Ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takový potok, a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, nevím, už jsem tam leta nebyl, a to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěli lodě a pak se šlo do lesa a za tým lesem bylo pole a tam se pouštěli letadla. To bylo taky moc primo. Modelářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modelářský tábor, na ten si taky rád je Ruško spomul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký model lodi nebo takhle.
0: A stýskal se vám vždycky hodně, měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, co si pamatuju já.
1: No já jsem spíš byl takový jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Byl jste zvědavý. Dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám
1: ještě,
0: za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako lin, jenom krátce, jo. A jedno se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou. No a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. A oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zabodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu domů, jsme se úplně ztratili a strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme,
1: Olina,
0: děkujeme, tak budeme
1: čela,
0: pozdravovat.
1: Zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se těch nás vyhazovali. Jenom, že to bylo, stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný, nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct, potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobreku.
0: Chápu.
1: Že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika? Když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, než nějakých 7 až 12 nějak let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké
1: no, neláká,
0: rodiny.
1: No, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Tam. Oni měli nějaký mejdán v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže.
0: Mm.
1: Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten to vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od taky od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo,
1: no.
0: Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Šmaria. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný,
1: věděli,
0: no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hele, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale... vedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, já tenkrát jsem si trval do trička, to jsme neseli na místě. No a jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přijeli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam další věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. tak sousedi si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To je jako když se chodilo na Třešně nebo sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné
1: no,
0: vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: Helejte, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný a rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, 12, 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: To vlastně dáte tím rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo. No a tak. To je vlastně jedna věc, no.
0: Takže děkuju,
1: bylo to parádní, parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně ať zavolá.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Taky děkuju, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě. A že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: To povídejte.
1: To bylo před exercicí. Češtin můj a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercice, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďkom jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijala tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukni, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové do půl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, kde skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. A druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna. Nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to, ale celý život mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo? Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové farní akce, no vidíte to. Paní Staňko, dobře, řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
0: Dobře.
1: Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala. Pojďme poslouchat Helenu Vondráčkovou. No,
1: děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme, tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: První prázdniny bez rodičů byly pro někoho velká radost, pro jiného velká zkouška. Jaké byly ty vaše? Ptáme se paní Alenky. Zdravíme vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulený a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo, jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený v pyžamu a teď tam byly takové, jak se vždycky bylo, ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký dvě sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. Druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela ne.

0: nehezký vzpomínky na pionýrský tábor, ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřipskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako člověk na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
1: Další tábory byly lepší?
0: Pak už to bylo lepší. V tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezké, ale byl tam krásný bazén, jo, a prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší, ale z toho prvního z těch Chřipský jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to byla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
1: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
0: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
1: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lodky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mi se z toho nějak udělalo špatně. No, zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída, tenkrát to byla vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky, pérem, no, přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako, no takže jsme ještě tady nějakou u babičky ve Přerovské, v Maránských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako kluk ještě jsem prázdniny strávil třeba v Rožnovce pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále. Než no, kolem no, Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No, tak to jsou moje vzpomínky. Tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: slyšenou. I vám, budeme se těšit, Josefe. Přejme klidnou noc, ať zvládáte tak dobře ta tepla.
1: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: Dobře, se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Přemošná u Plzně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý večer.
1: Že, i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám troškou do mlýna. My jsme jezdili na prázdniny k babice. To bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice. A tam jsme byli, tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného. Tam byly sestřenice, bratranec. Prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit. Když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, jak, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No, to ne. Tak to víte, u babičky ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to jenom nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu
1: řekl. Nebo když, kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dělat, dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, pak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil v oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici, jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic. Ona to taky poslouchá. Tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci, úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste znamená, říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnáziu dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně od ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pochází z vesnice a takže třeba to by ty možnosti takové jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám vlastně takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat pohřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho pohřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuju, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače, všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marí, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že... Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla teď se do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tyto, protože to byl výzak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla do druhé třídy nebo do první třídy, jsem chodila ke konci školního roku, jsem tam přijela o týden tři, než byly prázdniny a pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu, teď jsem kolem vaření se motala od malinka, jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka jsem se motla vaření. No a ta tetička, no, byla tak strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na Techa obce. Je Velké Karlovicí, bývají dva bratránci a ten jeden je postižený, to nebudu o tom vykládat. A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tatíčka ze Srejcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodaci vár žijou. Jo. A moc hezky vzpomínky na tu tatínku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s vlakem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žulové až do Velké Karlovy jsem jela sama vlakem. Já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama a na cestách.
1: Na tu tatínku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tatínce nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdyby mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla pejska a ona chytla psotník a umřela. Uh-huh. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo, a ona tak, víte, se zatentovala, že pak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si psala na Bruntálsko, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni. Ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ju taky pochoval tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. Ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měla jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají. A víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem. A snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma ještě 9 roků se měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem tak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny, byly žně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak pak chtěli všichni. A to mě bylo osudné. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel náš tatínek nechtěl vstoupit jako do KŠČ, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. Červeném kříže jsem byla, dřív to byl ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, já jsem zavázoval, třeba se naboural tam na motorcyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu na 3x zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala uplo tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě tohle vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do psykopy. A ten pokračoval dál. A já jsem říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam mlčala a on tam byl v příkopě. No tak co s ním? Na 3x zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 km na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosil, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na 3x nohu. Tak přijeli, pak jsem dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ten něho taky nechtěl akorát se zprávu na večer králíkom. A jak viděl, co je krvavé, že, ty věci, špinavé.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kdybychom to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
1: No, to už bude konec, jo? No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? To Slováci, oni byli takový, jsou takový poškrovější, že? No, to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
1: Pani Javško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. Bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrský, to nevím. Asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla. Na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady. Takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jich zeptal, totiž já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952, Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali, to strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. A měli z toho opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě na muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to jak jste začala, že je to pro vás citlivé,

0: věcí. A mojí kamarádce byla v 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku. Ale bylo to úžasné. Mm-hmm. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích právně nových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty a právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku a prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let.
1: Hmm.
0: A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže to toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
1: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
0: víte, co je, ale to je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
1: I vám. I když je nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidím.
0: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí. A ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Některá dětství voněla létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak voněly prázdniny?

0: dělat?
1: Jelen, někde kolem v noční lince. Zase do minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh. Co říkáte? Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
2: Krásný večer. Tady je Honza.
1: Honzo, odkud voláte teď?
2: Já volám z Prahy Západ.
1: Z Prahy? A kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
2: No, tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou.
1: Uh-huh.
2: To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport.
1: Aha.
2: Adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
1: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
2: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí.
1: No. Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
2: Pochopila jste to úplně přesně. Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
1: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
2: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
1: No i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
2: No, patří, jo.
1: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
2: Taky.
1: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ten největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky, na které budete jednou vzpomínat s úsměvem. Opatrujte se a zase někdy. Jarka Barboříková se loučí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoli z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

proto 18. října 1891 v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknouti. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

0: Lachetou, vzkřikl Godard, pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lachetou! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem podpaží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spícími, viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.
1: Už vím, jak závrať snášet,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovy balóny, Lhotákovy kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka, kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard ustrnuv se nad námi v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Victor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
0: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem k Uštětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustíte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, háje, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný, a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďan.

Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Millie, vous m'avez testé. Respect là. Dans votre posor, la slonce du soleil.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí z pekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že Země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje ji zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že Země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů, právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co Země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenouti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušiti ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme jít dolů, a to kdekoliv. No, se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše 4 až 5 tisíc metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický.

0: té půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
1: Dysolej, dolů, dolů.
0: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 lety. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. Dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.